0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bloši, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady se musí fachčí makat. Tady se bude hulit akorát z komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: On co jako přibitej. Kde s tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Tak teda, bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
2: No v listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Se směl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbu rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vše pro bagr, CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
14: vybrat dobrý materiál
15: a vybudovat náš domov.
16: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí. Zároveň sdělil, že

0: 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 45. kilometru máme hlášenou nehodu na Kladňáku a bouralo se taky přímo v Praze na Bělohorské ulici.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Prďácký start do novýho týdne vám přeje Honza.
5: Anabel.
0: A Zuzka.
4: Necelý 3 minuty po 6. hodině, pondělí 15. června. My jsme tady už zase ve třech, všichni zdraví, všichni celí, všichni krásní. Vy jste nějaký hezký holky po ránu.
5: Ale mě nějaký přijde, že Zuzce to dneska sluší.
0: Ježišmarja, já jsem vstala, ani nevím, že jsem tady, takže...
5: A má krásné tričko, dobré ráno, čumáci,
4: zr. A to by to taky sluší, to by ta Ostrava nějak svědčila evidentně.
5: To víš, ty doly, mě to dělá.
4: Spadla do nějaký jámy. No tak jsme se zasmáli, posluchači z toho nic nemají, tak jim dáme písničku.
5: Ano, skvělý nápad.
4: Proteus, závislosti.
1: Rock Radio.

0: Alice Cooper, Love Should Never Feel Like This, láska by nikdy neměla být cítit takhle. V 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu, já přemýšlím, co k tomu řeknu, ale snad radši nic.
1: Radši to nekomentuj, to mi...
0: Přátelé, už se nám blíží léto mílovými kroky a to znamená jenom jednu věc, že budeme zase všichni doma naprosto spocený jako prase, protože nás čekají velký parna, ale my na to tenhle ten máme speciální rozdávačku a speciální řešení jenom pro vás.
1: Zatím je venku minus 30, ale já věřím, že se těch veder dožijeme.
0: Určitě.
1: Údajně na víkend hlásejí 630 stupňů a právě třeba pro tento víkend, který přichází, máme pro vás rozdávačku.
0: Rozdáváme vám mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám právě přinese úlevu i v těchto těch největších vedrech. Jednak rychle chladí, jednak umí odvlhčovat a jednak umí čistit vzduch a navíc má kolečka, díky kterým můžete tak šoupat po bytě, kde se vám zrovna hodí.
1: A dá se ovládat pomocí Wi-Fi, jestli jsem to pochopila, takže ano. S telefonem prostě si jenom lehnete a nastavíte si tam, jestli chcete větší zimu, menší zimu a to se oplatí horste. Takže pokud tuto klimošku chcete, klasika, rozdáváme přes náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 ji jednomu z vás dáme.
0: Tuhle klimatizaci nám do vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, takže je to pro vás chytrý řešení pro komfortní léto. No a teď už zase muzika, Škorpíci, No One Like You na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. hodině ráno si v pondělí 19. ne, kolik je 15. teprve června, pojďme říct, kdy má svátek Ararasky.
2: A 19. bude, ale až
1: ve čtvrtek, ale trošku bychom to posunuli. Zkrátili bychom vám pracovní týden. Svátek má dneska Vít, případně Vítek, Vít, Víta, Izolda anebo Senta.
2: Izoldu a Sentu neznám, víte, ano.
1: Senta, to je skoro ta naše klimatizace dneska, tak přejeme všechno nejlepší všem Vítům asi radši.
2: Ano.
1: No a jinak mám dneska samý zajímavý narozeninovce. Dneska slaví třeba narozeniny americká herečka Courtney Cox, což je Monika z Přátel, nebo moje oblíbená herečka Helen Huntová. Po čem ženy touží, že jo, ta krásná blondýna. No a pak tam taky spoustu muzikantů. 45 let má americký kytarista a klávesák Billy Martin z Good Charlotte. Kulatých 50 slaví americký zpěvák Dryden Mitchell z Alien and Farm. Krásných kulatých 70 má kanadský zpěvák Bernie Shaw z Uriah Heep. O 5 let víc, 75 slaví americký zpěvák Steve Walsh z Kansasu. Song, 77 let australský zpěvák Russell Hitchcock z Air Supply. No a třetí velký kulatiny, 80 let, britský zpěvák Noddy Holder z kapely Slade. Takže přejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli zase muzika, když jsme se tady bavili o těch klimatizacích a oteplování, tak si za chvíli dáme horký, že slíže a lesbian singing song.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
15: Vše pro bagr.cz. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Lesbian senej song a horký žeslíže na Rock Rádiu minutku před půl sedmou. Jedna z kapel, která letos brázdí festivaly Rock In, je to tak?
1: Ano, já mám v puse jabko, ale chtěl jsem říct, že gratuluju. Jsou naprosto skvělý naživo. Můžete, ano, slyšet v rámci festivalu Rock In a teď už si dáme zprávičky.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů osmi různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadu policie zapojilo kolem 20 000 lidí. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na Českobrodské ulici, dva osobáky sobě jsou v pravém jízdním pruhu a bouralo se taky na silnici číslo 20 v Českých Budějovicích na trase Plzeň České Budějovice na 270. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za krásný přehled zpráv a teď už Joan Osborne a One of Us. Chceš tam něco?
1: Jedno z nás, ale není.
0: Dobrou chuť.
1: Díky.

0: John Osborne a One of Us, což je teda původně song od Prince, tady přespívaný v roce 1995. Máme 6 minut po půl sedmí, posloucháte Rokový rozjezd na Rock Rádiu, je pondělí, dneska konkrétně 15. června, a to znamená jediný, že letošní ročník festivalu Rock for People je za námi.
1: Ano, my jsme tam nebyli, teda my dva, ani my tři, takhle.
0: Ani my tři, Zuzko, byla jsi tam náhodou?
2: Ne, náhodou
0: a
2: ne.
0: A ve svojí mysli?
2: Ve svojí mysli taky ne, tak ale vy jste tam byli v mysli.
0: Jo.
1: Já jsem si dala mysli k snídani, ale...
0: Dobrou chuť.
1: Jinak jsem tam měla svoji dceru a každopádně teda, co jsem jim nezáviděla, bylo počasí, protože veškerý storíčka, který jsem viděla, vypadaly jak Jožin z Bažin, tyjo, když se...
0: Močálem
1: se plíží, tyjo. Všichni měli holinky, pláštěnky a vypadaly, jak když jdou na houby, takže to jsem si říkala, že vlastně jsem docela ráda, že jsem tohle vynechala. Každopádně...
0: Byl to takový jezedácký festival někde v Horním Maršově, bylo to moc hezký.
1: Jo, ale byl oznámen teda první headliner na příští rok a to je skvělá kapela Blink 182, neboli 182, takže z toho mají fanoušci obrovskou radost a taky byla oznámena změna termínu, jestli se nemýlím.
0: Nemýlíš, údajně by měl být festival příští rok o týden dřív, konkrétně od 2. do 5. června. A pokud byste chtěli lístky, tak už se tenhle ten čtvrtek 18. v 10 začínají prodávat na stránkách festivalu.
1: Takže když to bude o týden dřív, tak bude ještě hnusnic než letos. A to se oplatí, Horste, kupujte lístky, dokud jsou, a my si jdeme dát další muziku.
0: Já bych tam chtěl na ten festival v rámci rádia. Proč tam nejsme, když je to Rock for People a není tam Rock Radio?
1: Nevím, asi mají jinýho mediálního partnera, takže jim přestaňme dělat reklamu a dáme se na chvilku Tři sestry.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes,
8: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
10: Happysport.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 11 minut bude 7 hodin ráno a my máme pro vás to nejlepší a nejzajímavější, co se do zpráv nevešlo, Zuzko.
2: Na Amazonu prodávají náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utratíte moc peněz.
3: Ježišmarja, to bych se permanentně klepala celá, tyjo.
2: Já jsem právě si říkala, že to někomu z vás třeba...
3: Koupíš k narození rám.
2: ...by pomohlo. Normální aplikace, nastavíš si tam rozpočet a když zlobíš, tak dostaneš ránu.
3: A to by mě spíš bavilo, kdyby si dostával ránu, když usínáš v autě. To by se mi hodilo víc, třeba mě konkrétně na cestování.
2: Že by to jako poznalo mikrospánek.
3: Jo, že by to poznalo mikrospánek a dostal
1: by šok. Probudilo.
3: To by mi přišlo třeba zajímavější.
1: Tak si
3: asi
1: možná
3: začnu vynalejzat věci.
1: Možná si právě někomu vnukla nápad, který někdo právě ukrat a hrozně na tom zbohatne, člověče.
3: Je to možný, jo.
1: Ale takovýhle náramek, není tam trošku kontraproduktivní, že si ten rozpočet nastavíš sama?
2: Já nevím.
1: 300 tisíc denně. Nefunguje ten náramek vůbec.
2: Takhle to nejde, že jo? Musíš být poctivej.
1: No tak to většina z vás dám není. Co si budem, když
3: takže
1: se utrácí.
3: Takže ty si tam nastavíš nějaký denní limit a když ho překročíš, tak dostaneš ránu.
1: No.
3: To je dobrý.
2: Jdeš na kafičko, rána.
1: Na druhý kafičko, rána.
3: Ty jo, to je dobrý. To se mi vlastně docela líbí, to se možná sama koupím k Vánocům.
1: Tak přátelé, koukněte kam na Amazon, nebo kde to ano. Bylo. Výborně, tak už tady děláme reklamu všem možnému, tak proč ne. A kdybyste to někdo koupili, tak nám to pak napište. My si jdem dát ránu s kapelou Ugly Kid Joe a songem Cats in the Cradle.

0: Nightmish, I want my tears back, 2 minuty před 7 hodinou raní. Dneska je pondělí, tak pokračujeme v naší krasojízdě. Za chvíli zprávy se Zuzkou, no a pak další slušná muzika, tak mějte pěkný ráno.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
10: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. V České republice čelil v květnu každý podnik

0: průměru 2568 kyberútokům týdně, což je po Rusku nejvíc v Evropě. Na třetím místě je Portugalsko. V Evropě klesl počet útoků o 1% na průměrně 1737. Uvedla to bezpečnostní firma Checkpoint. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 21 stupně Celsia, na jižní Moravě bude až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Plzni na Rokycanské ulici, srazily se tam dva osobáky.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nedostanete ránu proudem, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 3 minuty po 7 v pondělí 15. června. Přátelé, poprvé tenhle ten týden rozdáváme mobilní klimatizaci Senkor.
4: Ano, dá se ovládat přes Wi-Fi, má kolečka a je multifunkční, takže pokud ji chcete, napište nám na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
3: Držíme pěsti a než bude 8:30, tak se k tomu času protancujeme. Teď si dáme kabáty a Western Boogie, tak jsme prosit.

0: Linkin Park a jejich Lost na Rock Rádiu, 11 minut po 7. Máme pondělí 15. června. Slaví se globální den větru. Ten tady slavím od rána, holky si to ještě nevšimly, pořád je jim divný, proč si jim slzej oči.
1: Já jsem naštěstí za covidu ztratila čuch, takže já jsem v pohodě. Jo, Zuzka je na tom hůř.
0: V klidu, Zuzka se potí jak. Potom je Mezinárodní den žen v dolech.
1: Ano, to je pro vás, jsem si užila náhodou o víkendu, takže v pohodě.
0: Jo, ty jsi byla v Ostravě vlastně, no, tak to je skoro, ano.
1: Já už mám za sebou.
0: No, ale je hlavně den nečekaného polibku, ale pozor, ten popisek k tomu. Den nečekaného nebo tajného polibku je hravý okamžik, kdy lidé překvapí někoho výjimečného rychlým sladkým polibkem. Jde o ta drobná překvapení téměř jako skryté jiskry, které rozjasní každodenní život a dodají obyčejným rutinám trochu filmovější nádech. Jemný polibek na tváři nebo rty může signalizovat náklonost.
1: O, takže máme očekávat nějaký překvápko tady se Zuzkou, že přeskočíš pult a...
0: No, já tam cítím aspoň 3 žaloby ze sexuálního obtěžování, takže nevím, jestli vůbec jako tohle se ještě dneska může slavit. Představ si, že prostě se ti líbí nějaká kolegyně v práci a že jí takhle potom hezky čapneš najednou ve výtahu a pořádně jí tam jako ocic máš.
1: No, myslím, že by byla minimálně překvapená.
0: No, to já taky, až by přistál kopanec do rozkroku. Si myslím, že by nebylo úplně hezký.
1: Za zkoušku nic nedáš, ale Honzíku, zkus to.
0: Tak přátelé, držte mi palce, jdeme do výtahu. Užijte si den žen v dolech a my jdem na Smash Mouth a All Star. Somebody.

0: Stratovarius a Unbreakable na Rock Rádiu 19 minut po 7 hodině. Přátelé, přečtu seznam kapel. Koblížci, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. To jsou kapely, který už tenhle ten pátek 19. června uvidíte na jednom pódiu další zastávky našeho putovního festiáku Rock In.
1: Ano, tentokrát se koná v Pardubicích, takže pokud máte zájem o lupeny, máme pro jednoho z vás hned 10 kusů lupenů a je to jako vždycky stejný, stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. Pošlete nám snímek na e-mail studio@rokoviradio.cz a čas na to máte jako vždy do čtvrtka do 15 hodin.
0: To je krásný, že jsi použila slovo snímek.
1: No tak fotografii, fotku. Jak tam je tak já nevím.
0: 10 zrichtovaných lidí někde po nějaký hrozný akci, ale je to snímek, je to no, dagerotypy, přátelé.
1: Váš krásný snímek nám pošlete, budeme se na vás těšit a vy se můžete těšit na páteční Rockin v Pardubicích.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Zemřít je nepovinný, až za chviličku zemřeme s Alešem Brichtou po reklamě.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
19: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
6: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
18: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
6: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Za minutku a něco bude 7:30, ladíte rok Rádio Rokový rozjezd a Aleše Brichtu se songem Zemřít je nepovinný, což je pravda. Přátelé, já mám teďka tady něco na srdci.
1: Ano.
0: Šelest.
1: Ano. Kromě šelesti vám Honzí chtěl říct, abyste nepsali vaše telefonní čísla pod příspěvek s klimatizací, protože maximálně vás někdo vykrade a my vám nic nedáme. Pište nám to prosím vás do Messengeru, na Instagram, na Facebook, hezky do soukromíčka. Tam se může stát maximálně, že vám zavoláme my. A teď už si dáme zprávu.
0: Co když už jsou vykradený třeba?
1: No to je možný.
0: Tak ale už je nevykradou.
1: Tak po druhý.
0: Znova? To jde?
1: Nevím.
2: Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadů policie zapojilo kolem 20 000 lidí. 7. finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 42. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Praze se bouralo na Černokostelecké ulici, tam neprojedete aktuálně levým i pravým pruhem a v Semilech pozor na Brodské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky moc za zprávy a teď už zase další kouše prach. Zpívají Queeny v songu Another One Bite the Dust.

0: Queeni. Another One Bites the Dust na Rock Rádiu, 7:55. Pojďme si teďka říct zajímavost, co je?
1: Nic, to spadlo mi něco do oka.
0: Já jsem se úplně lek najednou, přátelé, kdybyste to viděli, oči Anabel se otevřely do kořány, její ústa taky, na ploše zhruba 3 hektarů.
1: Ceca, spolkla bych zhruba tak dámhle tu igelitku s tvojí svačenou celý den.
0: Já bych možná teďka nemluvil o tom, co budem polikat, nebo nebudem, ale o tom, že Tony Iommi, kytarista Black Sabbath, že, praotec metalový kytary v podstatě, se dočkal nebo dostal rytířský řád britského impéria. Mm-hmm. Dostal se tak po bok už jeho ostatních kolegů, že jo, Paul McCartney už má tenhle ten řád, rytířem je taky Mick Jagger třeba, Bonovox, U2, nebo třeba právě tady od Queenu Brian May.
1: Takže kytarista. Už to má vlastně kde kdo, takže nic moc.
0: No to úplně zase ne.
1: A řekl jsi to tak jako, že má to tam, ten to, tam, ten.
0: To jsem tím chtěl říct, že se dostal jako do dobrý společnosti,
1: to
0: chápeš?
1: To každopádně, to rozhodně.
0: Jo? Že jak byli rytíři kulatého stolu, tak tady jsou rytíři řádu britského impéria. My bychom mohli mít zase třeba rytíře tady rozbitého stolu.
1: Rozbitého mixpultu politého lecčin.
0: Ty bys nechtěla být rytíř, ty jsi jako malá třeba si nehrála na rytíře?
1: Moje babička měla rytířský řád.
0: Fakt?
1: No ano.
0: Tvoje babička je Paul McCartney?
1: Něco
0: nebo Mick Jagger?
1: Ne, byla kunzistorečka umění a dostala od nějakých Francouzů, dostala právě nějaký řad. A doma někde ho máme, no.
0: No já, no, no já vůbec nevím, s kým tady vysílám, teď jsem úplně z toho překvapený.
1: Proto mě to až zas tak nenadchlo, keď moja babka byla taká to rytířka, ona.
0: To jsem ještě zvědavý, co se všechno dozvíme, že máš doma.
1: Já bych nedala, aby nás vykradli, takže.
0: Každopádně Tony Iommi mu gratulujeme k rytířskému řádu a my se půjdeme za chvíli podívat na další muziku. Vanastovky, sbírka zvadlejch růží, ty třeba dostanou taky nějaký řád, třeba, nevím, poblitej korunovačních lenotů českých, něco takového.
1: To je krásný, Honzíku, moc hezky jste řekl, že už tam pustí nějakou muziku, pane bože, to je zase pondělí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
12: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 10 minut před 8 ladíte Rock Radio, rokový rozjezd a kapela Líbání diamantů zpívala Nejsi sám.
1: A my teď jdeme líbat motorky s naším strýcem Marcelem.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
4: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na Autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
3: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne vždyť speciálně tu Brně. Brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, jedna z nejrychlejších písní, který jsme vám mohli dneska zahrát. Máme za minutu 8 hodin ráno, tak pokud jste se neprobudili, tak tuhle písní už se neprobudíte. Zkusíme to po 8 nějakou trošku rychlejší muzikou, anebo vás za chvíli probere Zuzka ve zprávách. Anebo vás probereme tím, že dneska rozdáváme první z řady klimatizací, tak pokud ještě nevíte, že to děláme a jak na to, jak ji získat, tak si počkejte, za chvíli o tom budeme mluvit. Tak čau.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 8 a jsou tu další zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce Katamarana

0: Ráno s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Oznámil to vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informoval také o tom, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale není vážný. Spojené státy a Írán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Počátku dnes bude polojasno, převážně potom oblačno na severu a severovýchodě ojediněle s přehánkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47. kilometru se srazily 2 nákladňáky v koloně, je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem, a na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 66. kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať máte co nejenergičtější start do novýho dne, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 4 minuty po 8 v pondělí 15. června. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat první z řady klimatizací Senkor, který jednak klimatizují, jednak odvlhčují a jednak, nevím, co bylo to třetí.
4: Mají kolečka.
3: To taky, to bylo to čtvrtý, ještě tam bylo něco.
4: Přes Wi-Fi.
3: To bylo to pátý, ještě tam bylo něco.
4: Tak to už nevím, co po mně chceš, víc jsem si toho nezapomněla.
3: Odvlhčujou, jo, a čistý vzduch, to jsem zapomněl.
4: Wow.
3: Aby se pročistil vzduch, to by se v některých kolektivech hodilo.
4: Ano. Nebavíme se o nás samozřejmě.
3: Ne.
4: My tři se milujeme. Každopádně, tak. Přátelé, pište si, máte na to čas do 8:30 a zvedejte telefon. A teď už nějaká muzika, dáme si Offspring.
3: Děti nejsou v pohodě.

0: Coucou a jich Rosana v 8 hodin na 12 minut dohrála na Rock Radio. Dneska je pondělí 15. června a já tady mám historický okno s rokem 88. Tehdy se Bruce Springsteen v rámci aktuální světový tour zastavil v Římě, romantický město. No a tenhle ten den ho jeden místní novinář bulvární vyfotil ve spodňárech u bazénu, jak se válí po svý kapelní vokalistce Patti Scialfa. Už se to nějakou dobu šuškalo, že Springsteen jako obdělává zahrádku a tenhle bulvární fotka to potvrdila. No ale nebyla to taková ta typická situace, která se v kapelách běžně děje, že zpěvák brousí vokalistku, zpěvačka kytaristu a bubeník basáka, ale Bruce a Patti se za 3 roky vzali a jsou spolu do dneška a hrajou spolu v kapele do dneška. Takže ta fotka ve výsledku nedokumentovala nějaký jako skandál, ale vlastně začátky lásky jako trám.
1: To je tak hezký, mě chceš dojmout, takhle připotil.
0: No, trošku jsem se snažil. Mě teda trošku zajímal taky tvůj názor na tyhle ty bulvární paparazzi fotky, co ty na to, protože jeden čas se s tím trošku živila, dělala v novinách takhle.
2: Je to tak, jeden čas docela dlouhý čas, skoro 7 let.
0: Dobře, tak.
2: Takže nějaký páteček jsem tím strávila, já jsem vždycky říkala, že nechci psát o lidech, který znám, což vlastně byla většina, takže já jsem moc... promiňte, na té scéně dělám 25
0: proč
2: let.
0: Proč tě vyhodili?
2: Oni mě nevyhodili, já jsem odešla, ale pak teda z toho druhého nejmenovaného bulváru mě vyhodili kvůli tomu, že tam dělala sestra mého ex, se kterým jsme se rozešli, takže tam to bylo z nějakých...
0: Že pak to byla krevní pomsta.
2: Tam to byla krevní pomsta, jakože pomstím svého bratra za to, že tě mlátil, tě necháme vyhodit. No, takže takhle nějak to bylo, ale jako mě vlastně z bulváru blbě, je to hnusná svoloč, proto jsem odešla.
0: To jsem chtěl slyšet, děkuju. Jeden dál, Arakain, Paganini na Rock Rádiu.

0: Je 8 hodin 22 minut a Chris Cornell dohrává pecku Nearly Forgot My Broken Heart. No a dneska je pondělí.
1: Rock Radio. Rockovej pašák.
2: Alice Cooper dává dohromady svoje cajky, neboli nářadí, nemyslíme tím to dole, ale ty hudební, protože ho čeká evropská tour k jeho loňskému albu The Revenge of Alice Cooper. Jenomže ztratil kreditní kartu. Došlo k tomu na benzínové pumpě a naštěstí měl teda opravdu, jak se tomu říká, zadele kliku, protože to našel poctivý nálezce a přes Cooperovu charitativní organizaci mu ji vrátil. No a při nákupu vlastně benzínu, když se vrátil domů z golfu, tak hudebník zjistil, že kartu nemá a jako odměnu dal poctivýmu nálezci jeho poslední album, který teda podepsal. No, nemůžeme se zbavit pocitu, že je trošku drž grešle.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Kanadský experimentálně rockový duo Angine du Poitrin je samo o sobě dost ujetý, kostkovaný v oblečení, nástroje, maskovaný muzikanti, ujetá muzika, tak ujetá, že některý lidi na internetu vyrábějí padělaný trička z jejich merchandisingu a prodávají je a prodávají se. No a někdo v Rusku se ale teď rozhodl dotáhnout kopírování ještě dál a založil kopii kapely. Momentálně po Rusku jede tour, fejková kapela Angine du Poitrin a vydělává na stylu kanadského originálu. To se může stát asi jenom na východě, takže posílám. Máme punkovýho strašáka.
1: Rock Radio.
0: Tak, další sošky zase někdy jindy. A za chvíli muzika. Van Halen a Jump.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Trénírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trénírkárna.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Trautenberg.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
17: Harley,
16: Vypsaná fixa,
17: Krucipisk.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Van Halen a Jump na Rock Rádiu. Česky by se tam mohlo zpívat třeba hop, kloboučku. Je 8.31, je pondělí.
1: Sport.
0: Tak.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užil volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Roda. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Český celek poprvé od porážky 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání, které se uskutečnilo v pátek nad ránem středoevropského času, trénoval v kompletním složení. V Texasu, kde je oproti Česku o 7 hodin méně, se bude Koupkův výběr chystat do zítřka. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu. Na 47,5 kilometru se srazily 4 nákladňáky. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky. Jedna paní na holení za náma, druhá před náma, Meredith Brooks a její Bitch.

0: Meredith Brooks na Rock Rádiu a její 90-ková hitovka Bitch, kterou překládat, ne, no Čubička, něco takového by se to dalo asi.
1: Prostě nepřekládej to.
0: Dobře, tak já to nechám přeložený potom na někdy jindy. Máme necelých 8 minut po půl devátý a to znamená jediný, že konečně rozdáváme.
1: Ano, máme tu jednu klimatizaci navíc, takže mobily do ručky.
0: Navíc jo.
1: Navíc pro jednoho z lidí.
0: A byla pro mě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
10: Domanský.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: V 8 hodin 41 minut rozdáváme první z řady klimatizací Senkur, která rychle ochlazuje místnost, odvlhčuje a ještě navíc čistí vzduch pro lepší klima doma. No a toto nejlepší klima doma bude mít Pepa z Prusinovic. Dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím.
1: Seš tam ještě, neodešel jsi někam, dobrý. Nazdar.
3: Ne.
1: Prosím tě, Klimuška Senkor, ty jsi psal, že by se vám hodila do domečku na osvěžení. Vy máte domeček?
3: Ano, ano. Ještě jsem slyšel teďka, omlouvám se.
2: No, ptá se tě, jestli máte domeček.
1: Jestli máte domeček?
3: Máme domeček. Čistě po rekonstrukci si rekonstruujeme, takže se nám to bude hodit.
2: Takže jsi vybral pracháče, to si vybral špatně, měli jsme to nějakým chudákům rozdat. Ale my si to ještě rozmyslíme, my jdem volat po druhý, jo?
1: Prosím tě,
3: děkuji.
1: Když jsme u těch domečků, to jste nějak podědili, nebo jste koupili, zadlužili jste se na 3 generace dopředu?
3: Tak, zadlužili jsme i naše děti vlastně, aby jsme mohli mít domeček.
2: Tak to jsi mě trošku uklidnil, Pepíčku, tak to je v pořádku. Jestli jste zadlužený ještě na pravnoučata, tak to je v pořádku. To
3: nějak takto, v dnešní době to nevím takto, no.
2: No tak aspoň vám tam nebude teplo, což se vyplatí.
3: No, což se hodí, na starý bareček to se hodí.
1: No a máte aspoň třeba 3-patrový barák, že byste pak museli pořídit těch klimatizací víc, nebo budete chladit třeba jenom v kuchyni, nebo?
3: No, jenom tak v kuchyni, takým krcálku tam.
1: Máte jenom krcálek, to mám radost, že jste se zadlužili, máte krcálek.
2: Vy jsme nějaký přejícní, taká přejícná dvojice, to se hned poznám.
1: Ne, my samozřejmě nebudeme zlí, moc gratulujeme. Já jsem koukal na Facebooku, že seš tam vyfocený se svojí paní, že to není ani asi tak dávno, co jste měli svatbu.
3: No, je to asi 5 let bude, no.
1: Ježiš, to je krásný. No tak hele, k výročí, paní nás poslouchá nebo neposlouchá?
3: Myslím si, že ne.
1: No tak to až jí zavoláš, ta radostí vyskočí z okna, tak možná opatrně, hele.
3: Dobře, já jí řeknu, až se podsadí radši.
1: Tak prosím tě, moc gratulujeme. Klimuška dorazí, Pepičku, měj se krásně, paní od nás pozdravuj a zase se někdo zvy.
2: Měj krásný pondělí. Díky. Ahoj.
3: Díky vám taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
2: No a teď už další muzika, Panoptiko, Noc v opeře.

0: 9 minut před 9 na Rock Rádiu Alien and Farm. Jejich zpěvák Dryden Mitchell dneska slaví krásný kulatý 50. Tak jim přejem všechno nejlepší. No a před asi půl hodinkou jsme tady mluvili o tom, že Alice Cooper nedávno ztratil kreditku a málem o něco přišel, ale ty si teďka o víkendu údajně trošku jako podobně na něčem skoro vydělala.
1: No málem, ale málem jsem taky byla v celé předběžného zadržení.
0: Co pak si dělala?
1: Prosím tě, šla jsem tankovat na benzínku, tak si hezky natanku, dám si k tomu kávičku, zaplatím. Říkám, paní, támhle ten stojan za 1000 korun na káva. A jo, jasně, teď mi to tam namarkovala, já jsem to pípla, jsem u toho telefonovala s kámoškou, takže jsem to nějak moc jako neprožívala, že jsem se nekoukala na částku, kterou mi účtovala, nebo tohle, prostě jsem to klasicky pípla, šla jsem pryč.
0: To někdo dělá, jedu, že se kouká si na částky, já se teda nekoukám
1: já
0: nikdy.
1: Já taky ne. No a poslouchej, a jedu si dál, že jo, tak jako třeba 20 minut, volám dál s tou kamarádkou a najednou cizí číslo. A říkám, hele, to je divný, jako, já to radši vezmu, jo. Načež mi volá paní, dobrý den, tady je paní z benzínky a máme tady policii. A já úplně říkám, Ježí Kriste, co jsem,
0: gratuluju.
1: Jako, co jsem udělala. A ona říká, no, vy jste jako zaplatila jenom to kafe. A jako, a prý, máme vás tady na kamerových záznamech. Já říkám, no, ale já jsem vám jasně hlásila, že kromě té kávy platím ten stojan číslo 5 nebo kolik a že jasně. Tam mám za 1000 korun benzín. Takže jsem málem okradla tady benzínovou čerpací stanici o 1000 korun. Ale bohužel mi to teda neprošlo. No, takže tak. Dopadlo to všechno dobře, poslala jsem 1000 korun a nikdo mě nepronásledoval ani v policejním voze. Z čeho bych měla asi mrtvici, jako si myslím, jo, když bych najednou na té dálnici viděla ty blikačky za sebou, tak bych asi docela se bála, co jsem jako provedla.
0: A teď ta realita. Ty na telefonu, počkejte, nějaká bába otrově, s nás zaplatím kafe. Že, cože zaplatíte? No zaplatím kafe. A že, jo, tak já tam dám do kafe. Jo, jo, na skánou. No, pít 20
1: nějak,
0: korun.
1: Nějak takhle to probělo. Ale všechno dobře dopadlo, jsem tady s vámi, takže...
0: Přátelé, dejte si pozor, Mercedes, bílé barvy, SPZ, tu si nepamatuju, ve kterým jezdí tady blondětá paní, krade naftu
1: na
0: a benzín, nebo na co jezdíš?
1: Saju to brčkem, na benzín.
0: Já jsem si říkal, proč tam máš ty demižony?
1: Jo, to já vždycky odsaju něco do demižonu a oni to bohužel mají na kamerách, takže je to pak trapas jako teď po víkendu.
0: No, tak zdravíme paní na benzínku, děkujeme za zábavu a zdravíme i vás ostatní, protože bude za chvíli 9, tak my se loučíme.
1: Mějte se krásně, páčík, slibáčík.
0: A teď už Goo Goo Dolls, Iris, taková romantiárna před 9.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb. Ta se vztahuje na velké americké technologické společnosti, jako je Google, Amazon, Meta Platforms nebo Apple. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přehánky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat

0: každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se v Brandýse nad Labem na Pražské ulici, kde se srazily dva osobánky. Dvě auta v sobě jsou taky na Litovelské v Olomouci. A pozor si dejte na nehodu, která se řeší v Plzni na Lobeské.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: To už je to hotový.
1: To už je
2: hotový. To bylo strašně rychlý. Já jsem totiž přemýšlel nad tím, jak si tady řekla ve zprávách o sportu, že jsou Švédové jako jediný tým, který postoupil, aniž by vyhrál. Tak jsem si vzpomněl totiž na takovou krásnou příhodu, která se stala na olympiádě v roce 2002 v rychlobruslení, kdy jeden Australan, který nevyhrál ani jeden zápas, vlastně v podstatě vyhrál až ten poslední, a to díky tomu, že všichni čtyři popadali, jo, tak získal zlatou medaili. A on se tomu sám divil. A dokonce to byl takový fórek, že byl na známkách a tohle. On tam jel už jako outsider, on byl nejstarší, jako jo, už měl Zenit za sebou, jenom aby doplnil sestavu. No a povedlo se mu právě prokličkovat všechny ty, že vždycky všichni popadali a on dojel do cíle jako první.
1: Jo, to je krásný.
2: A to se mu stalo a takhle získal medaily, tak jsem si na to vzpomněl, že krásný příběh, nevím, jak se jmenoval, možná některý posluchači to budou vědět, ale ještě tak si dejte olympiádu rychlobruslení 2002 a koukněte se na to, myslím, že o tom je nějaký stream udělaný, že to je prostě něco neuvěřitelného.
1: Já vím, že byl i takovýhle běžkař někde na olympiádě, který nikdy nestál vlastně na běžkách, jenom to trénoval někde na Jamajce.
2: No,
1: ale dostal
2: možný,
1: se tam,
2: jako,
1: dostal se tam.
2: A tady to fakt byl krásný příběh, že oni tam všichni se pomlátili, on jel úplně za nima někde, jako daleko, víš, už se tak jako díval se po krajině, říkal si, no tak zítra poletím, kolik mi to letí. A najednou tam všichni sebou řízli v zatáčce a on vyhrál zlatou medaili. No tak vidíte. Tak jo, Zuzko, děkujeme, rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině je s vámi Kamila, pojďme na komunál.

0: Legendární kesáci na Rock Rádiu 9 hodin a 20 minut. Dneska máme 15. června. Pojďme se podívat na historický okýnko, v podstatě oslavit narozeniny dvou výborných zpěváků a myslím si, že taky z významných kapel, který se zapsali do rockové historie. Jednak 80. narozeniny dneska slaví Noddy Holder, což je ex-zpěvák kapely Slade, ve který působil do roku 1992, takže v podstatě se dá říct, že s ní zažil to nejdůležitější a nejzásadnější, což je vlastně pravda. Pak to zabalil a od té doby Slade hrajou bez něj, tak nějak v takové formě, podobně třeba jako Sweet, že někteří fanoušci to jsou schopní akceptovat a někteří zase ne. Ale důležitý je, že Noddy se opravdu podepsal pod to zásadní v této kapele a dneska slaví 80. narozeniny. Je pořád mezi náma, což je skvělý, takže mu přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako zpěvákovi Uriah Heep Bernie Shawovi, který má dokonce i českou nit na nás napojenou, protože si vzal manželku tady od nás, nebo ženu. Takže ten slaví dneska o něco míň 70. narozeniny. A je taky pořád mezi námi, to je důležitý, ale hlavně je pořád aktivní a čilej, protože Uriah Heep fungují a dokonce za několik dní nebo měsíců, nebo jak je to, nevím teďkon, ale vím, že by měli dorazit sem k nám do České republiky a odehrát koncert. Tuším, že to je v Pardubicích, nevím, nejsem si jistý. Každopádně důležitý je, že Uriah Heep pořád fungují a Bernie je jejich součástí už 40 let. Takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám a pojďme na další muziku. Guns N' Roses, Beast in Black a dáme si i Luci.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Potřebujete dětské kolo?
18: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
17: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
18: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
17: Raskal
18: a Bíny.
17: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
18: happysport.cz.
19: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Na Rock Rádiu Lucie a Daniela v 9 hodin a 39 minut. Lucie zítra vystoupí v Českých Budějovicích. Týden v letňáku uvítá právě kapelu Lucie, a to 16.6. v Hájíčku, tedy v letním kině, tak pokud byste chtěli vyrazit Budějčáci a okolí, nebo i z většího okolí, protože koncert Lucie určitě bude stát za to v takovým krásným prostředí, který tam v Českých Budějovicích máme, takže vám to závidím, nevím, jestli se tam dostanu, ale každopádně vy, co tam vyrazíte, tak si to užijte. Bude to stát za to, stejně tak, jako bude stát za to páteční program 19. června, kdy se Rockin' Town přesune do Pardubic a vy se můžete těšit na kapely Koblížky, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. No a samozřejmě tam bude i náš tým Rock Rádia. Festivalem vás provede Petr Janda, ne teda Petr samozřejmě z Olympiku, ale jeho vnuk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání, takže se na něj můžete těšit stejně tak jako na naše slušný holky, který vám přivezou i slušnej merch. No a teď to podstatní, pokud se tam chystáte a nemáte ještě lupeny a je vás víc, tak stejně tak jako na předošlý rokiny vám dáme možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je úplně stejný jako v těch předchozích rokinech, to znamená, že na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli na Rockin' Pardubice vyrazit. No a čím bude originálnější, tím lepší, protože má pak větší šanci zaujmout naši porotu, která rozhodne, a to konkrétně ve čtvrtek, o tom, kdo z vás tedy lupeny dostane a vyrazí. Čas máte do čtvrtka 18. do 15. hodiny, pak se to uzavře a v pátečním rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás tedy vyrazí 19. června v pátek do Pardubic na Rockin' Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Kulturníky, tipy a pak si dáme Rammsteiny, Taniu novou, skladbu Nostalgie a budou taky Whitesnake.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
1: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
0: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem v zápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude polojasno až oblačno, už beze srážek, kromě teda severovýchodu, no a denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Jdeme do Děčína. V ulici Jiřího z Poděbrad je hlášená nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Nuselská. Tam se srazily dvě osobní auta, tam se chviličku zdržíte. Tak opatrně a šťastnou cestu.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Kamil Drába, zdraví a přeju vám hezký dopoledne. Pondělní s datem 15. června máme něco málo po 10. hodině a samozřejmě je tady spousta muziky. Teď jsme hodně mluvili, tak si pojďme zase chvíli hrát. Dáme si Green Day, Seether a na začátek Daniela Landu.

0: Ukázka z geniálního alba Master of Rings z roku 1994 kapela Halloween, první s Andy Derisem. Dlouho jsem mu nemohl přijít na chuť, protože jsem miloval éru, nebo miluju éru s Michaelem Kiskem, ale časem jsem se k němu probral a začal jsem mít i tu následující éru velice rád a musím říct, že dneska desku Master of Rings hodnotím hodně vysoko. Myslím si, že jí mám fakt někde možná na čtvrtým, pátým pořadí hned za klíčema, takže je to geniální album. Fakt se povedlo od začátku do konce, akorát tady jsem se nachytal, protože vždycky říkám, nepřistupujte k album s nějakým předsudkem, že už to není ono a tak dál, zbytečně se odrazujete od výborného poslechu a tady si musím nafackovat, protože přesně tady jsem udělal to, co vždycky všem vytýkám, že tady jsem fakt jako přistupoval k té kapele v tom smyslu, že Michael Kiske odešel a už nevíme, co se bude dít a myslím si, že ten první poslech mě úplně nechytil, tak jak říkám, nafackoval jsem si a deska je skvělá, stejně tak jako celá éra s Andy Derisem, protože on je fakt výborný, sympaťák, skvělý člověk a musíme říct, že i on, nebo respektive hlavně on má velký podíl na tom, že Michael Kiske je zpátky a že spolu tvoří tak skvělou dvojici, protože Michael Wickett říkal, že pokud by Andy Deris měl problém s Michaelem Kiskem, nebo respektive pokud by si nesedli, tak by k žádnému reunionu nedošlo, protože oni dva se setkali, odjeli spolu na týden, dva, někam úplně mimo a snažili se k sobě najít cestu, což se povedlo dokonce tak moc, že Michael Kiske se odstěhoval na Tenerife, kde Andy Deris bydlí a koupil si tam barák, aby byli spolu blíž, protože našel novýho přítele. Takže to je skvělý, jak si takhle sednou a hlavně, jak říkám, myslím si, že na to má velkou zásluhu právě zpěvák Andy Deris, což je obecně jako docela takový nevídaný, že vlastně nástupce ikonického zpěváka ho vlastně přijme, pozve zpátky a dá mu prostor na pódiu, což se většinou neděje, protože většinou právě ty egomaniaci nechtějí toho bývalého hvězdního zpěváka pouštět k sobě, aby jim jakože neurval ten pocit, nebo respektive to místo na tom pódiu, tak to je neuvěřitelný. Andy Deris má prostě velký srdce. Joan Jett za chvíli, dáme si Dimitri a taky Biffy Clyro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yesom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Nickelback, Sunday na Rock Rádiu, 10 hodin 39 minut, to je aktuální čas. Pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz a na nabídku 3 alb rockovýho referenda. Ta už je tam pověšená a vy můžete hlasovat, podíváme se do 90. A já teda musím říct, že všechny 3 desky jsou naprosto luxusní a nevím, který dát hlas, protože mě všechny provázely mojím mládím a mám k ním emoční vztah. Takže těžko rozhodnout, ale naštěstí jste tady vy, posluchači Rock Rádia, a vy to uděláte za mě a taky je to tak správně. V nabídce je album Macbeth z roku 1992, jejich prvotina v angličtině. Možná si pamatujete skladbu Galaxy, která vyšla taky na Rockmapě 4, ale hlavně na albu Celistvím, který vyšlo v roce 1992. A já teda musím říct, že za mě je to hudební skvost českých rockových dějin, protože tohle album se fakt povedlo od začátku do konce. Jak vždycky říkám, že třeba Anděl na útěku od Craysonu je od A až do Z prostě luxusní, tak tahle ta deska je taky. Prostě od začátku do konce skvělý písně, skvěle udělaný album, tak to je v nabídce číslo 1. Pak je tam Perfektní svět od Maťa Ďurindy, což je solová deska v takovým útlumu Tublatanky, kdy vyšla. On měl pár písniček, které se úplně do Tublatanky nehodili a chtěli zpracovat solově. A vyšla tak trošku, bych řekl, upozaděná v zájmu, co se týká roku 1997. Tam to bylo trošku všechno jinak. A zapadla zbytečně, ale já jí mám v povědomí a moc jí vážím, je skvělá. Maťo Ďurinda tam složil a napsal úplně jiný písně, než skládá standardně pro Tublatanku, a mluví se o tom, že by tahle ta deska měla dojít k reedici, takže nakonec ji budeme moct třeba koupit i na LPčku, což já bych velice uvítal. Každopádně v nabídce pod číslem 2. No a poslední Merlin a jejich prvotina z roku 1992, samozřejmě Dan Horina, který tady nedávno byl, tak tohleto album v reedici už je. A hlavně i tenkrát vyšlo už taky trošku pozdě, ale pořád ještě zamíchalo hudební historii rockových dějin, takže tuhle tu desku si můžete vychutnat pod číslem 3 a dát jí hlas. Tak jestli tam máte svýho favorita, nějakou svou oblíbenou desku z téhletý éry, tak zahlasujte a uvidíme, jak to nakonec dopadne, a v sobotu večer si vítězný album pustíme. Teď si pustíme Twisted Sister, dáme si Bad Wolves, anebo taky Harley.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do post telefičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabes kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tarifem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra, Fenestra, Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje. Tak, zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost vnitřní sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března. Po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno.
2: Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, už beze srážek, kromě teda severovýchodu. A teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce.
4: 22 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v knapsání, startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava.
4: No a ještě se podíváme, začneme v Trutnově, v ulici Prokopa Holého je nehoda autobusu a osobního auta, na místě policie a je to tam v tuhle chvíli uzavřený. Tak tudy neprojede, nebo si prostě hold postojíte a budete si muset počkat. Tak to radši oběďte. No a ve Znojmě si dejte pozor v ulici Jarošova, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant Rock Rádia, to je slušná jízda.

0: bezpečná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
1: Jdeme na elektrický oběd. 3 minuty po 11. hodině startuje takhle při pondělku, tedy ten prtuje takhle při pondělku, tedy ten první elektrický oběd v tomto týdnu a vy si můžete diktovat muziku, kterou byste chtěli slyšet a bude-li to v naší moci, tak vám přání rádi splníme. Pište na náš Facebook @rockoviradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb a já vám...

Tak to byly Cure, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na první přání. Napsal jistý chlapec, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od Slayera. Jak tady píše. Díky, pozdravujem z Trutnova. Tak já ti samozřejmě něco od Slayera zahraju, jen si neřek, jestli to má být od Kerryho Slayera, nebo Jeffa Slayera, nebo Toma Slayera, nebo Davea Slayera. Tak nevím, koho si mám vybrat, ale od toho Slayera ti teda něco zahraju.

Tak tohle byl Aerosmith, který jsme si na Rock Rádiu dali. V elektrickém obědě. Chtěl to slyšet Honza, další muziku. Chce slyšet někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, jestli by byla možnost zahrát něco od Kaťáků. Díky moc. Jdeme si dál.

0: Rock Rádio. Elektrický Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
3: Kleknul presor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spoj, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vaře Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejně.
6: Za 9,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejně Zeman.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu.
7: Stavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
8: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
8: Jednoduše, v noci.
7: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Či testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v léže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to vždy.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz a radia.cz.

elektrickému Battle Beast a zařídila to Jana a další píseň zařídila Ivča. Zařídila to Jana a další píseň zařídila Ivča, která zdraví a chtěla by nechat zahrát. A další píseň zařídila Ivča, která zdraví a chtěla by zahrát Panoptiko. Pro mého miláčka Peťulku, který se právě vrací po týdnu domů, že se na něj moc těším a posílám pusu, tady dává jakože smajlíka, díky Ivča. Tak Ivčo, to je fajn, že se na sebe těšíte, ať si to pořádně užijete a tady máte panoptiku.

Tak jsme zazpomínali na starou éru kapely Rainbow, rok 1980. Tak jsme zazpomínali na starou éru kapely Rainbow, rok 1983, Jolyn Turner u mikrofonu Street of Dreams. Píseň 1983, Jolyn Turner u mikrofonu Street of Dreams. Píseň, kterou chtěl slyšet Robert v dnešním elektrickém obědě. Jdeme na další přání a to zní takto, krásné pondělí Kamile, zahraj prosím mě a mý, a to zní takto, krásné pondělí Kamile, zahraj prosím mě a mému manželovi Martinovi, na cestu z letiště domů, nějakou písničku od Halloweenu, přiletěli jsme z Dovči a týden je neslyšeli. Maťo miluju tě. Tak takhle je to. Děkuji moc, Teres napsala, tak... Maťo, miluje tě, Teres? No a já vám pouštím pěkně dovolený Halloweeny.

0: oknasukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá tmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii Grey v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Zapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na...
3: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2000...
3: vám neuletí.
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...
4: 50 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
3: Tak lokalit po celé republice.
4: Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
3: Celé republice.
4: Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ. CZ.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá? Co se chystá?
9: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cenu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu to se vyplatí.

0: Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand.
1: Favore.
2: Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
4: Mám barát. Mám barák děravej, mě barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem poraděj.

od rána do večera. Od rána do večera. Na do večera.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Brian Adams na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, kterou zařídí Luboš. Mám tady další zkaz a ten je od Martina, který píše, že včera oslavil náš král King Diamond svý 70. narozeniny. To my víme, slavili jsme s ním na Rock Rádiu, takže jste si ho užili do sytosti. Ale taky oslavil můj bratranec Milan, a to 49. Tak právě pro něho bych tam dolů chtěl nechat zahrát Kinga Diamonda a píseň Abigail. Martin. Tak to si zahrajeme stejně tak jako Linkin Park, který chce slyšet Petra. A tím je to uzavřený dnešní elektrický oběd. Předávám to Danovi, chvíli rozjede rokovej voraz. No a teď si pojďme dát Kinga Diamonda.

0: 多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku, levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Chutná
1: jako bez potisku CZ.
2: Chutná jako krásný
1: bez potisku CZ.
2: Chutná jako chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Carmen omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Carmen. Carmen.
3: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platíkové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech díl 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Hledáte
4: do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým, zehledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano. Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká
7: střešní.
6: Ano, česká střešní okna Fenestra.
7: Fenestra.cz.
6: Česká střešní okna Fenestra.
7: Fenestra.cz.
6: Na Fenestra.
7: Fenestra.cz.
6: Fenestra.cz.

Nejlepší výběr, nejnižší... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodej sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich další nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Ach, v Poděbradech a Benešově. Více na bene.

0: spojení. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk u Ničov, Přerov, vlaky Šumperk u Ničov, Přerov nezamyslice Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozděleny na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potápěči v plachetní
1: sezóny.
0: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potápěči v plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na čtyři. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká České volejbalisty tento týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
2: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin.

0: odbušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Plzeňská v Praze nehoda dvou osobních aut obešlo... Také se někam jdete, tak hlavně bez ranění.
2: Řešení očních vad bez ohledu na věk.
3: Rock Radio.

0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne před...
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne před...
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Začala platit letní změna jízdních řádů... Změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku... Jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení... Jízdních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku...

skvělá jako vizuální show, hudebně mě to nějak úplně nenadchlo. Mě ten baby metal úplně nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli.

0: Někdy jindy o tom se povíme. No a my se pustíme AC/DC, Coldplay, vlastně někdy jindy o tom se povíme. No a my se pustíme AC/DC, Coldplay, o tom se povíme. No a my se pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo víme. No a my se pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli. Pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli. Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli.
1: Kdo
0: ví jestli.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 max.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 si za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na dal. Maxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
2: Další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes na.
2: Platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme. 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetří na.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
3: Na.cz.
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není pro boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkarna. .cz. Napiš kod rád slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod rádio 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz.
4: S kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Tak. Zítra máš.
3: Trenýrkarna.cz.
5: Tak tohle nevyvěš.
3: Trenýrkarna.cz.
5: Tak tohle nevyvěš.
3: Trenýrkarna.cz.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Tak vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světytrání na jednom a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světytrání na jednom vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světytrání na jednom místě. Pomůžeme na ventilátory.cz. Světytrání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Ventilátory.cz. Světytrání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: CZ. Světytrání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Světytrání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
8: Vše, co potřebuji.
7: Ventilátory.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50, chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,91 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej, salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 20, 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 20 kus za 8,90.

A to byli Mr. Big. A to byli Mr. Big. A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1990. A to byli Mr. Big a jejich Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem... Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People 1991. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vedna. A jak jsem říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama. Říkal, tak jsem ve čtvrtek se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama, co už 17 se byl podívat na Rock for People. My jsme tam vyrazili s kamarádama, co už 17 let chodíme pravidelně. Prezervativy Rock Radio, říkám, uděláme takovou srandu, prší. Tak odchytneme lidi a budeme rozdávat pláštěnky. Prezervativy Rock Radio, říkám, uděláme takovou srandu, prší. Tak odchytneme lidi a budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi takovou srandu, prší. Tak odchytneme lidi a budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodí prší, tak odchytneme lidi a budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili a říkám pláštěnky, pojďte. Tak odchytneme lidi a budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili a říkám pláštěnky, pojďte, pojďte. Lidi a budeme rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili a říkám pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se rozdávat pláštěnky. Takže lidi chodili a říkám pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samo pláštěnky. Takže lidi chodili a říkám pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli. Lidi chodili a říkám pláštěnky, pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli. Pojďte, pojďte. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli na těch našich prezervativech. Tak chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli na těch našich prezervativech. Chodili a pak se smáli, protože to samozřejmě viděli na těch našich prezervativech napsaný hob, protože to samozřejmě viděli na těch našich prezervativech napsaný hobluj. Tím se moc jako neschováš maximálně hobluj. Tím se moc jako neschováš maximálně schováš někoho. No a pak se jako neschováš maximálně schováš někoho. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, schováš někoho. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně mě prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Tak jsme šli na baby metal.

0: 90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to s Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu.
0: 26,90 Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu.
0: 50 Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán
0: se vyplatí.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i...
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
1: Kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat... ...nejmodernějších katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku katamaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí... ...z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí... ...flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, o pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pravní akci.
1: Odplouvám.

0: výhradně nová kola špičkových značek VUM, Raskal a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM, Raskal a Bíny.
1: A teď
0: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15.
0: Výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15 pro do konce června.
0: Happysport.cz.
2: A teď pozor, extrémně
0: Happysport.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
0: CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním a teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 100 nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 90 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na...

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak.
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na...
1: Ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalu. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalu. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od ná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5900 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte vstupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
2: CZ.
3: Senkor.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: Happy
4: a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
4: Vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme

rok z garáží a zkušeben. V dabu. Slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu. Z garáží a zkušeben. V dabu i FM nebo na radia.cz. Zkušeben. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Hoši, rozcvičit poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlčit poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gam klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi, něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakon. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět.

A víme, že to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně, tady na odpolední show. Co pro to musíte udělat, abyste dostal lístek? Já tam pošlu jednoho z vás, tady dostane 10 lístků pro celou partu, a to tak, že se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z Rokinu, čím víc pro celou partu, a to tak, že se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z Rokinu, čím víc crazy, tím lepší. A pošlete mi to na studio@rokoviradio.cz. Musí to být fakt originální, ať to má studio@rokoviradio.cz. A pořádně zapařit v Pardubicích.

0: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát a varný ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdrav v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mým taví. Mým to ráno od kdákáme. Kemp v zoo. Mým to ráno od kdákáme. Kemp v zoo parku má svoj kámen. Kemp v zoo parku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Kemp v zoo parku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Parku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí.
0: Má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek.
0: A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně park Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou...
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí...
1: U zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Ano, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodromu 1. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautl. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migy. Nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové. Jdeme na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové. Jdeme. To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové. Jdeme napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda.
4: Kendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Danla.
3: Pohoda celé léto po celé republice.
4: Danlanda.
3: Harley.
4: Vypsaná.
3: To po celé republice.
4: Danlanda.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Celé republice.
4: Danlanda.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní
4: na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen vy.
5: Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival.
4: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile do CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dotovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opak SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbije, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Nejlevnější pneu.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
7: nejlevnější pneu.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v
7: CZ.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do

A to byly AC/DC Money Talks. A to byly AC/DC Money Talks. No a ty budou sice u nás na Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. Rock'n'Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. června v Pardubicích. Ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na kapely, a to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na Koblížky, Alke pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na Koblížky, Alkohol v Pardubicích se můžete těšit na Koblížky, Alkohol, Horký žestýže, Trautenberg, můžete těšit na Koblížky, Alkohol, Horký žestýže, Trautenberg, Traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně, No a výjimečně to nebude moderovat Anastáky, protože slaví 25 let na scéně. No a výjimečně to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí. No a

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou bez klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A nás dál čeká
0: dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A nás dál čeká A nás dál čeká Boston, Joe Cocker anebo tři sestry Sovy. Joe Cocker anebo tři sestry Sovy v mazutu.
2: Já nový
1: anebo tři sestry Sovy v mazutu.
2: Já
1: Sovy v mazutu.
2: Já nový plot mám. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou
2: Nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Drby z ohrad a ví
3: všechno dobrý.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí.
4: Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer.
4: Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer.
4: Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer.
4: Slepičí party.

0: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě te
0: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě
0: te Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi
0: publice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční
0: salonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potis Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se.

Slušnej rok rádio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz.

20% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. V aplikat a na ccc.eu. Rock Radio. .eu.

0: www.růžovýslon.cz. O stychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz.
1: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. B***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Spotisku.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow k emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow kde volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. A vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nákupnou.

0: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří Spotřební daň tvoří Spotřební daň tvoří 14 Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci.
0: Česko.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle. Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle. Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí Samonivel. Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci. Stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebnění 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do dotaci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.
1: Tech.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetik. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Odjemný olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vašiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.

0: lepší příběhy.
1: Každý den čelí vaše data Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco sekuritálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

0: Žilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou. Teď už se národní tým naplno, chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou
1: Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území. K večeru bude oblačnosti ubývat. Místy až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Rock Radio Doprava.
2: V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce, probíhá. Instagram Rock Rádia.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rockovej foras.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovej foras.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Premiér Babiš vítá dohodu mezi... Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Írán. V noci na dnešek podepsat ji mají v pátek. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědic. Notářský soupis pozůstalosti lze nahradit společným prohlášením dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí. Tento jednodušší a levnější postup nepřipadá v úvahu, pokud se některý souhlasí. Tento jednodušší a levnější postup nepřipadá v úvahu, pokud se některý z dědiců k prohlášení nepřipojí. Plyne to z nového rozhodnutí Nejvyššího soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základě Nejvyššího soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu v neděli vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráčů v neděli vrátili k tréninku.

0: Hodině máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl, hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kilo, protože už jsem tlukilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. Držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybrali skvělou písničku, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybrali skvělou písničku, kde se vždycky říká, hubený jako laňka, tak já pustím Karviňáky dogu, laňejdou.
1: Rock Radio. Rock Radio.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

0: To tam jako Metallica, The Memory, se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica, The Memory, Remake. Už to najdete na YouTube. Je to tam jako Metallica, The Memory, Remake. Tak se na to koukněte. Je to tam jako Metallica, The Memory, Remake. Tak se na to koukněte. Jako Metallica, The Memory, Remake. Tak se na to koukněte. A Metallica, The Memory, Remake. Tak se na to koukněte. Ať se něco nového dozvíte. Remake. Tak se na to koukněte. Ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějak. Tak se na to koukněte. Ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českého. Nebudou to motorband tolik. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českého. Nebudou to motorband tolik otázek. Tu motorband tolik otázek tu zní.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Otázek tu zní.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì signora.
3: Hausbrand.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì signora.
3: Hausbrand. Tuhle.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zas.
1: Per favore.
2: Sì signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Atención, señoras y
3: señores.
4: Atención, señoras y señores.
3: CZ.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí. Tropical Party opět roztančí smíchu.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všech pět roztančí smíchu.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny smíchu.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. Zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase. Lepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou. To všechno na nádherné terase smíchou.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Nádherné terase smíchou.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Smíchou.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit. Přijďte žít.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jeso!
5: Další, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jeso!
5: Další La Tropical Party je už tančit, přijďte žít.
4: Jeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Přijďte žít.
4: Jeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 7.
4: Jeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
4: Awara shar.
5: Více na www.latropical.cz.
4: Awara shar.
5: Latropical.cz.
4: Awara shar.
5: Stav.cz.
4: Awara shar.
6: Stavebniny Dek přináší Mega.
4: Awara shar.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustiky. Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustiky. Mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustiky. Akci. Vápen

To byl Sting a jo. To byl Sting a jo Fields of Gold. To byl Sting a jo Fields of Gold z roku 1993. A my se budeme pojít o Metallice. Metallica The Memory. Hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube.

0: vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu Porbeton akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu Porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavbě akumulací. Nyní za cenu Porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do nyní za cenu Porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do cenu Porbetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června nových příčkovek. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky. Akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu Porobetonových. 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu Porobetonových. 10. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu Porobetonových. Porobetonových. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Kontejnery Siegel. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte. Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
1: Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
1: I v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Mami,
1: jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: www.siegel.cz
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme... Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jest i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Taky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: No to, že seš...
4: Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: No to...
4: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: No to, že seš mladý projektant...
4: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem...
4: Jedeme? Zoo chleby.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem...
4: Zoo chleby.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopy a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a na zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu.

0: Jsme Sudop Praha. I teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladých v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba s výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních ventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Dívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti je tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
1: Pohlédl do dálky.
0: Projektant budoucnosti CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: A budoucnosti CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Atava!
1: Zvolal.
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla
2: Atava!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
2: A!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
2: A!
1: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny s jeným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdnin a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdnil, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vínet!
1: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vínetu!
1: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vínetu!
1: Prázdniny se blíží.
2: Vínetu!
1: Prázdniny se blíží.
2: Vínetu!
3: Druhý díl dobrodružné
1: blíží.
2: Vínetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném
3: jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Vesném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20
1: ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: z městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20
1: představení.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám.
4: Ach, posledních 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
4: 20 představení
1: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a
1: vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.
1: Vám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.
1: Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www. Westernové-městcí na www. Westernové-městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem
4: www. Westernové-městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu
4: Westernové-městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.

0: Roadshow, kde si navlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o Hota Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o... Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nástupovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nástupovací soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svoka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autos
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 1PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 1.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC. U vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

DABu i FM nebo na Roková pohoda. V DABu i FM nebo na Rád pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia teč. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz.

0: Už na ně chuťme. Ve Vraňanech už to zraje. Už na ně chuť máme. Ve Vraňanech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Nech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně.
0: Už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo.
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch.
0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch ne. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme
1: těch jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastické děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastické krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší.
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Jahody.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jako. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co tak, kde se dá jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. Takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honzas. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. A napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, jde si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení a vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad. Užijte si příjemný chlad i v parní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobil. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? I v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? S mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? A klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? A ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná? Tichá? Snadno přenosná? A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Na, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Sná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor.

0: na mě nastane krásných žen.
1: Slušnej výkop na
0: krásných žen.
1: Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží slonoviny
1: Kop na Rokrádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží slonoviny Sekvá
1: Rokrádiu.
0: A nám se v noci hrálo pobřeží slonoviny s Ekvádorem. A nám se v noci hrálo pobřeží slonoviny s Ekvádorem, pobřeží slonoviny vyhrálo. A nám se v noci hrálo pobřeží slonoviny s Ekvádorem, pobřeží slonoviny vyhrálo 1-0. V noci hrálo pobřeží slonoviny s Ekvádorem, pobřeží slonoviny vyhrálo 1-0. Slonoviny s Ekvádorem, pobřeží slonoviny vyhrálo 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení. Ekvádorem, pobřeží slonoviny vyhrálo 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení. Slonoviny vyhrálo 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení. Byli favoriti 1-0. Nebylo to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko. Nebylo to nějaký velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko. Švédové vyhráli velký překvapení. Byli favoriti Švédsko, Tunisko. Švédové vyhráli 5-1 na Tunisem. Taky velký překvapení, to moc nebylo. Švédové mají nabitou sestavu. Je tam vítěz anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. No a nás čeká hlavně z anglické ligy Viktor Gyökeres, který i skóroval. Jamal Lalime Jamal, mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent. Mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně v Kaperdách budeme sledovat golmana, kolik těch gólů vychytá, kolik jich vytáhne z brány. Egypt, docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku devátý. Mají tam Kevina De Bruyneho, protože Belgičané jsou žebříčku devátý, mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci kariéry něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypty něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda. Z Liverpoolu, který ukončil smlouvu, nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu a po mistrovství si bude hledat nový místo.
2: Takže uvidíme, jak tohle dopadne, ale nový místo. Takže uvidíme.

0: jak tohle dopadne, ale myslím si, že tam jasný favoriti jsou stoprocentně Belgičané.
1: Když skončí... Když skončí asfalt, hra začíná. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu. Hattrick, nechte vlajky.
2: Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a 1 kg. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a za 8,90. Lidl Plus jen za 26,90 vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Yeah.

0: Tlačíš, tlačíš, tlačíš, tlačíš, tlačíš,
1: tlačím, tlačím, ale...
0: Tlačíš, tlačíš,
1: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš, tlačíš,
1: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš, tlačíš,
1: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš, tlačíš,
1: tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší
1: e-shop. To nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresor. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechniky. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačil je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika
2: místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poraď Z. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchu
3: na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Tlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: To dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Z. To je fičák.
4: Právě jste naladil
2: čák.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady serví. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servíruje Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do... Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účast. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účast. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazard. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Dobrý den.
5: Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Dobrý den.
5: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
5: mladších 18 let na hazardní hře.
6: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
5: let na hazardní hře.
6: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi.

A to byly, Genesis a I Can Dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na Dance z roku 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale 1991. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale svátek. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale svátek všech. Pokračuje mistrovství světa ve fotbale svátek všech chlapů i některých žen a hlavně nastavených krásných žen.

0: Autoerov Kunratice.
1: Právě teď tu máme
0: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoerov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi
0: v České republice. Do autosalonu Audi Autoerov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6
0: do autosalonu Audi Autoerov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
0: s Audi Autoerov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovice. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovice. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro z 6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu svým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špič za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špič. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru dnes. Více na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitálně
1: na Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální.
0: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální čísla mizí.
0: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlatý po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brán. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Vedro jako na...
2: A u Portál.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
2: Portál.cz.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Zace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Zace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: 99 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: Rock Radio. Korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: Rock Radio. Prodejní síti Planeo.
4: Senkor.

0: garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Roka.cz. Rok Radio. Rok Radio CZ. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady do...
0: Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků.
0: Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncert...
0: Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů poč...
0: Rok Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme...
0: Jo, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire tu pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od čtvrtka. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimo 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z 8. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z WASP. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z WASP anebo Apokalyptikou. Mimořádně nadupaný line-up v čele z WASP anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. Line-up v čele z WASP anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorane, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř 50 feet under. Z českých třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř 50. Z českých třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř 50. Kapel. Třeba DeLorane, anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, soboturtka kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncert 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohoutiády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout. Nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival. Večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda. Pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky nad hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů. Název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce,

0: Revival 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřízaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, tak se bavte. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio a Made in Garage. Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Garáž. Dřínov umělníka, tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubca. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam...
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam...
0: Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio Bejt sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rokem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je s rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušet ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben.

chraplavý hlas, často máme chraplavý hlas, někdy sípe, často máme chraplavý hlas, někdy sípe, máme chraplavý hlas.

zvlád. Stejně zvlád. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Stejně zvládnem tenhle ten mač. Banán v bráně, tenhle ten mač. Banán v bráně, jo není zač. Tenhle ten mač. Banán v bráně, jo není zač.

0: bene.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: CZ.
1: Chráním tvůj domov před letními... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám, robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovka, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní, mám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velu, mám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta velu, mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Jsem hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s...
1: Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Tu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, musí vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, anagory, brds.cz. CZ.
4: Dárky, ratatarararara, tisk, fotisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den
5: kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy...
5: Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
5: Katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vy elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu.
6: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu.
6: Nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: www.
5: Kránu. Na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun.
6: Na palubu.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. Korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení v Direct Auto.

I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu do Kladno a Horní Počernice. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz Rock Radio. Direct-auto.cz

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Bradech a Benešově. Více na bene.cz. Chrápě. Více na bene.cz.
1: Chráním tvůj do...

0: získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Podle zahraničních agentur. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit příštího roku. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich Pardubice. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
1: Rock Radio.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D10 je porouchané vozovce, čekají tam zdržení, je překážka na vozovce a bude tam půjde se zvýšenou patrností. Také strně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.oclinikahp.cz.

0: Rádio. Rock Rádio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 14.
0: Rock Rádio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 14. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím, ve středu totiž v Letním kině v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48, v úterý Lucie. Ale já vám pustím Rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku. Nebo novinku z minulýho roku nebeskou pránu. Bezkou pránu.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

to já jsem asi v pánu. Až jednou zatlu, až jednou zatluču, až jednou.

a já na to, že kdeže, až budu, že kdeže. A já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou.

slušná muzika.

0: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30% není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem .cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Tramáš. Trenirkarna.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
1: .cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co to? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co? Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jump.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších toování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
5: nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: Nejlepší dárek je zážitek. Firma na zážitky.cz.
7: Bam, bara.
4: Zážitek.
6: Firma na zážitky.cz.
7: Bam, bara.
6: Děra. Na zážitky.cz.
7: Bam, bara.
4: Děra. CZ.
7: Bam, bara. Děra. Bam, bara. Děra. Mě do postele fičí. Děra. Mě do postele fičí. Dravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad z postele fičí. Snad znále fičí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Jinak jsem jí poradí. Jinak jsem

0: to bude... A to bude Motorhead a jejich... A to byly Motorhead a jejich Ace of Spades. A to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko... A to byly Motorhead a jejich Ace of Spades. A to mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko jsem si samozřejmě koupil. No a tak jsem se objednal, přišlo mi, bylo větší, já říkám super. Tak nemám aspoň z toho nepoleze vana. No samozřejmě první vyprání ho, půlka vany ven, říkám tak super, takže tričko prostě můžu někomu dát, jsem ho zmenšil o 3 velikosti. No a já mám na tohle takovou jako výmluvu, a to je pro chlapy, až někdo vám řekne nějaká ženská. Mám na tohle takovou výmluvu, a to je pro chlapy, až někdo vám řekne nějaká ženská, že jste tlustý, tak já říkám, že vám velbloudí nemoc. To je, že jakoby, hodně se jako nadechujete a málo vydechujete, jo. A ono z toho vás jako hodně se jako nadechujete a málo vydechujete, jo. A ono z toho vás jako drží a máte proto takový hrb, jo. Takže to mám od doktora potvrzený, mám na to i papír, takže jmenuje se to velbloudí nemoc. Já si z toho srandu. Samozřejmě kecám, ale já nechám zahrát ještě jednu písničku. Tady pro ženský, budou to vanostovky, lži, sex a prachy, přesně to tady pro ženský, budou to vanostovky, lži, sex a prachy, přesně to pro ně, který mají rádi, ty chlapici jim lžou. Nemají prachy a chcou po nich jenom sex. Takže pro vás ženský.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty.

0: oknasukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Oknasukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Roztančet.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančet.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinsko-americkém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mixel pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix Latino. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix Latino. Bachata, salsa pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a...
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropic.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď na salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Tane se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás na kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme, pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barevný. Barvy smích a 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy smích a zážitek prvna v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy smích a zážitek pro celou rodinu. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám ne. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodej. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Komu dá to za patří také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné, pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
1: Ahoj, tady Ondra Ježek. Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP. Na Autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19.
0: Díky Ondrovi máte jednu. Brněnskou dráhu má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě jí minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybí mi jen šestkrát odsouval. Určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 tisíc. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rádio Motokeci.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Motoradia.cz. Rock Radio. Okeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na
0: Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kredita s Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na Kredita s autodromu na brněnskou velkou cenu na Kredita s autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem na Kredita s autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou. Toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis a tři tuzemští mušketýři. Adam Vyskočil a Vike, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže

Rokovej. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

0: Rockin'. Máte málo Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rockra. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Koblížci. Alkohol, horký že slíže, travezeme. Moderátoři Rock Rádia Koblížci. Alkohol, horký že slíže, Trautenberg. Moderátoři Rock Rádia Koblížci. Alkohol, horký že slíže, Trautenberg. Kýže slíže, Trautenberg. A Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj 3 do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: 19 090, byt Cyplus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 675 000, chata v Cyplus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 675 000, chata v Litoměřicích Zruči nad Sázavou za 3 675 000, chata v Litoměřicích za 3 675 000, chata v Litoměřicích za 1 875 000, chata v Litoměřicích za 1 899 000, chata v Litoměřicích za 1 899 000 a zahrada v Terezíně, chata v Litoměřicích za 1 899 000 a zahrada v Terezíně na Litoměřicích za 1 899 000 a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 899 000 a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 899 000 a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 119 000 a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun. Zíně na Litoměřicku za 1 110 000 korun.
1: Aktuální
0: nabídku za 1 110 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí na
0: 110 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
0: korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Najdete na mmreality.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění? Využijte novém vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysoké akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a padla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a skvělým designem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní se získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Na Vaillant.cz.
3: Cz. 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, půjte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Co se tady děje? Co se chystá?
6: BYD.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: BYD.
6: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
6: Chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 13,50 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. BYD.
5: BYD, světový líder v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Profi voda.
5: BYD.com.

0: Tak se mějte hezky a čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti.
0: A čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce.
0: Čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Kolovsku za 1 135 875. Pozemek 1009 m2, 1 135 875. Pozemek 1009 m2 v Rotavě, 5 875. Pozemek 1009 m2 v Rotavě za 1 095 000. Pozemek 1009 m2 v Rotavě za 1 019 009. Pozemek 1009 m2 v Rotavě za 1

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záru.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři
2: na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
4: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM-karty. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM-karty Extra Data. Jen u Tesco Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Vše propak.
6: Opakovaně.

0: Náhradní díly pro bagry. Probagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím když...
0: Vše pro bagr.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím...
0: CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím... Třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím doma, třídím venku, třídím když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím bytním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Že třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. Úplně zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip. Úplně. Mám tip. Úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičku. Plechovku. Třídění kovů je opravdu sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se u... opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Vrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: To bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Rok. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Rok rádio. Přijďte odpad.
2: Ekokom.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM radia.cz. Rock Radio. .cz.

0: Chceme ho... Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Vy domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na...
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete...
3: Rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylu... Užijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe? Si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival na vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Tatart vyhlašuje.
2: Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším.
2: Vezmu na sebe. Zalando.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším.
2: Zalando.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším.
4: Tatart nákupy.
5: Slyším. Tatart nákupy.
4: Ano.
5: Tatart nákupy.
4: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
5: Nákupy.
4: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodin.
4: S fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodin.
4: Exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží in Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
6: 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 5 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma ve a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: www.direct-auto.cz.
10: Biznička direct-auto.cz.

0: CZ. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: To.cz.
0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování se začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technik Plast finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
0: Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
0: Plast.com.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv, poledne u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi. Zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejné. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,70 rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun. Televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř. 74 miliardy korun. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
2: Nový zákon stanovuje
1: 4 miliardy korun. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
2: Nový zákon stanovuje jasnou
1: roční. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
2: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku.
1: Ministr kultury Otto Klempíř.
2: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou
1: Otto Klempíř.
2: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou Český rozhlas. Nový zákon stanovuje jasnou roční částku, kterou Český rozhlas a částku, kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu. Kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje hlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň obsahuje značný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10 dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%.
1: Obě média se již dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propuštění. Lékařila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propuštění. Lékař z pražského armády znamenat omezení tvorby a propuštění. Lékař z pražského armády.

0: se v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na čtvrté místo. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio.
0: 52 asistencí. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska má asistencí. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska má
0: tolik zprávy, hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska máme polojasno až
1: Počasí.
2: Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchadě. Občas může
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Praze na Chodově.

0: do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádiak od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rna do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Každý den FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco s těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku... Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Má ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Je Alef.

0: Praze na Chodově v Týrkově ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Praze na Chodově v Týrkově, ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně. V odpoledním provozu. V Ústí nad Labem,
2: Takže bych vám to úplně neradil.
0: Doufám, že jste si to užili, a nebo jestli jste si užívali muziku na některých dalších místech, tak doufám,

doufám, že jste si to užili, a nebo jestli jste si užívali muziku na něk, doufám, že jste si to užili, a nebo jestli jste si užívali muziku na některém z festivalů, a nebo z koncertů, jste si to užili, a nebo jestli jste si užívali muziku na některém z festivalů, a nebo z koncertů, kterých bylo opravdu mraky, o všem si popovídáme, tak doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku. Posloucháte Rock Radio.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, aby si a teď jste plný energie, tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli energie, tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil, tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil Rock Rádia a do zprávy teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil Rock Rádia a dost rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil Rock Rádia a do zprávy napsali, že právě abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil Rock Rádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete otevřeli Facebooky, tam našli profil Rock Rádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na tam našli profil Rock Rádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na Rádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na Basin Fire. Zprávy napsali, že právě vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdávám, že právě vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden. Vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden. Děje se to vlastně rozdáváme tenhle ten týden. Děje se to vlastně od vlastně už od středy 24. ten týden. Děje se to vlastně od vlastně už od středy 24. Děje se to vlastně od vlastně už od středy 24. června a vlastně od vlastně už od středy 24. června až do soboty vlastně už od středy 24. června až do soboty vlastně už od středy 24. června až do soboty 27. června to znamená 24. června až do soboty 27. června to znamená 1. června až do soboty 27. června to znamená je to za dva týdny až do soboty 27. června to znamená je to za dva týdny a je to samozřejmě do soboty 27. června, to znamená, je to za dva týdny a je to samozřejmě 27. června, to znamená, je to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném Poříčí, jako vždycky Basin Fire Fest letos a je to samozřejmě ve spáleném Poříčí, jako vždycky Basin Fire Fest letos tam budou Steel Pulse, je to samozřejmě ve spáleném Poříčí, jako vždycky Basin Fire Fest letos tam budou spáleném Poříčí, jako vždycky Basin Fire Fest letos tam budou Steel Panther, Death to All, Was, jako vždycky Basin Fire Fest. Letos tam budou Steel Panther, Death to All, Basin Fire Fest. Letos tam budou Steel Panther, Death to All, Wasp, Anisum, Death to All, Wasp, Anisum, Apokalyptika tam bude, ale taky Anisum, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Darka tam bude, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, ale taky já nevím, 13. století, Dogma, Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a století, Dogma, Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže a Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, na spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište na Facebooku na no a taky tam můžete být vy, takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio, takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Proč právě opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Proč právě napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky na Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte zprávy. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám byste měli dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdám. Můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Dáme, takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady.

0: lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu. Máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon jako hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. To bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Bon Jovi se svojí peckou Born se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Bon Jovi se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Bon Jovi se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem tak Horizon a jejich Throne. Bon Jovi se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem. Bon Jovi se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku se svojí peckou Born to be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku od To be my baby. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucií. Tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucií.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-ka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc, zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 10 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Kdo června? U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Kdo šetří? Má zrovna. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Kdo šetří? Má z Nissan. Více na Nissan.cz. Kdo šetří? Má za tři. Více na Nissan.cz. Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500.
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu na...
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu... Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Al 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce tu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června, než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super,
2: 1 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, 1
2: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Dnes akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes
2: nakoupí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme. 10. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme. Tříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky píme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomoc.
1: A vždycky něco navíc.
3: Pomoc.
1: Co navíc?
3: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.

0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je... Správné větrání a vzduchotechnika je... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem, víte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz světy trání na jednom místě. .cz světy trání na jednom místě.
2: Housebrand Café per favore?
1: Si, signi, na jednom místě.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si za...
2: Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží... Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Ty zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Stavebniny Dek.
4: Housebrandkáva.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci.
4: CZ.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých deset. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10,50 Kč. Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10. Dřevěné peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10,50 Kč. Haléřů v peletky v kvalitě A1+. Nyní za skvělých 10,50 Kč. Haléřů včetně DPH A1+. Nyní za skvělých 10,50 Kč. Haléřů včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10,50 Kč. Haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky Dek do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikajícího 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Dřevna. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dekce. Přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Vynikající cenu. Více na Dek.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodne. K vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění aut. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent.

0: průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit?
0: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: srovnávat.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš zase víc. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš. Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Řídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Na lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i...
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
2: Kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmod...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrických katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor, chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.

Tohle byli Foo Fighters a No Sun. Tohle byli Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020. Tohle byli Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020 určitě. Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020 určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělí odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný Tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu trošku zlepšilo a teď jste plný energie.

0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně...
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Wu.
0: Půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Wu.
0: Raskal a mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Wu.
0: Raskal.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Wu.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Z. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Mund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď
2: ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme
2: v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi
2: do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým
2: v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem. Tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Z Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavím s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičku. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi. Ještě si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Rock Jarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
2: Těšíme se na vás.

FM nebo na DABu i FM nebo na radia.m nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebujete dělat.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebujete dětské kolo.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte.
0: Vzhůru na palubu.
2: Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
2: Tak. Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
2: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Bojíte se, že bude dítko hned malé.
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme bude dítko hned malé.

Rok. Rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, není. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honz pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. A napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní API. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. S mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

0: spíš jaká vlastně nebyla úplně, já nevím, no fanoušci rockové hudby si spíš jako říkali,
1: Akorát tam udělal jeden takový trik s čutorou, že se jako napil a pak jenom řekl fuj,
0: Panáka. Každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast, no a taky Olympic, jak za mlada.
2: Nejlepší výběr, nejnižší...
0: No a taky Olympic, jak za mlada.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: To je taky Olympic, jak za mlada.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen...

0: Mada.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší noveny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3 nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo K36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
2: Svět není jen samé.
1: Více na Bene.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha je...
1: CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neroz... Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neroz... zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neroz... místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Je to nepopsatelné.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Je to nepopsatelný vidět tu
3: pneu.cz.
5: Zase lítáš v oblac...
4: Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích...
4: ...ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích...
6: Vzpomněla jsem si na ten...
4: Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích...
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s... Balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete
6: Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete takci,
6: tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri...
5: Balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2000...
5: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850...
5: Neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte
6: se... Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte
6: let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi
6: od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi
6: korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jděte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
5: firmana.cz nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
5: firmana.cz jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmana.cz
5: lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmana.cz
5: o celé republice.
6: Více o akci na
7: firmana.cz
6: o akci na
7: firmana.cz
6: CZ.
8: Objevte si
7: firma

Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2000. Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2015 a teď jste ji slyšeli na Rock Radio. Hráli pecku Throne, která pochází už z roku 2015 a teď jste ji slyšeli na Rock Radio. Throne, která pochází už z roku 2015 a teď jste ji slyšeli na Rock Radio. V 15 hodin a která pochází už z roku 2015 a teď jste ji slyšeli na Rock Radio. V 15 hodin a pochází už z roku 2015 a teď jste ji slyšeli na Rock Radio. V 15 hodin a přesně 37 minut. 15 a teď jste ji slyšeli na Rock Radio. V 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou slyšeli na Rock Radio. V 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který... V 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který... hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních. A máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spousta. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spousta z vás tam určitě byla. Hele, festák, moc dobře víte, spousta z vás tam určitě byla. Hele, velký překvapení, který tam prej bylo, byla Holze, víte, spousta z vás tam určitě byla. Hele, velký překvapení, který tam prej bylo, byla Holzy, spousta z vás tam určitě byla. Hele, velký překvapení, který tam prej bylo, byla Holzy, zpěvačka Holzy, zpěvačka, která vlastně nebyla úplně, já nevím, no fanoušci rock, zpěvačka, která vlastně nebyla úplně, já nevím, no fanoušci rockový hudby, si

0: www.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků pro potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám beru až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám beru produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělej rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
2: Hej vy.
1: Tichu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon CZ.
2: Hej vy. Ano.
1: Na www. Růžový slon CZ.
2: Hej vy. Ano vy. Na Bela. Hej vy. Ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, z si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinu potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládne výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tiskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Okusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastníma. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
3: Zažijte emotním
2: potiskem.
3: Zažijte emoce za volantem vozu P. Zažijte emoce za volantem vozu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot A. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
4: Zvou vás
3: dnes na PED2026.cz.
4: Zvou vás autosalony
3: PED2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa. Zvou vás autosalony Kopecký.

0: Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorí. Vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorí. Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorí. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorí.
1: Jak to má motor a kola?
0: Června u OC Europark ve Štěrbohorí.
1: Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím...
0: OC Europark ve Štěrbohorí.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy.
0: Štěrbohorí.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kupy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosport. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam. Moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte moto voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo
1: na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra Uváží spedit.cz/kariéra spedit.cz/kariéra
1: Rock Radio
2: CZ/kariéra
1: Rock Radio
2: /kariéra

0: DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire letí. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 20. téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktor 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktor 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i v červnu můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večer na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší. Nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival. I večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival. Tří sester, Lipčity. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hradem. Fiasko, Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Kohout plaší smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Smrt a revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Tří sester. Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zack Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, 9. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřív zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak sátu, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová, Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer
0: umělníka. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Se bavte, Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: A Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dej.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dej. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový... Nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio.cz sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio.cz tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio.cz ve slušných rok akcích. Vědět všem. Na našem webu rokový rádio.cz ve slušných rok akcích. Radio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: Od rána do večera. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se CZ? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalypse Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodním areálu anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Z českých třeba

0: Běchovice. Plot a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Tujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Věda.
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice.
0: Všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo.
0: Dobrý.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny,
1: můžeme být hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Doby, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Jdeš na autodrombrno.com.
3: Nemáš co na sebe?
2: Brno.com.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Rokový rádio CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím. Z.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše.
5: Víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme s ní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www si...
4: Třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www si Siegel.cz.
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www si Siegel.cz.
7: Vše, co potřebuji.
4: Siegel.
6: www si Siegel.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr kurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. Za

0: 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus 90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti. Od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 1999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: 9 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
1: Korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Senkor. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra. Fenestra. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Let.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Stra? Ano, česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.
3: Střešní okna fenestra.
4: Fenestra.cz.

0: Bystříková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu. Maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Řešit na ní mají společná témata jako jsou energie, víc to oznámil premiér Andrej Babiš. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Íránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr.
1: Doporučujeme sjednat si kvalitní cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalování.

nový plot mám. Já nový plot mám. Nový. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává. Budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Praha Běchovice.

0: 9.30. Lanovka zůstane v provozu. Tolik zprávy, krásné odpoledne.
1: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce spíš oblačno.
1: Počasí.
2: Polojasno, někde dokonce spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občas. Polojasno, někde dokonce spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občasní přehánky a teploty. Někde dokonce spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občasní přehánky a teploty jsou někde mezi oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občasní přehánky a teploty jsou někde mezi 18. Na severu, severovýchodě můžou být občasní přehánky a teploty jsou někde mezi 18 až 22. Mezi 18 až 22 stupni, nejtepleji je právě teď na jižní Moravě. Naopak nej 18 až 22 stupni, nejtepleji je právě teď na jižní Moravě. Naopak nej severněji 20 stupni, nejtepleji je právě teď na jižní Moravě. Naopak nej severnější teď na jižní Moravě. Naopak nej severnější místo naší republiky na Libereckově. Naopak nej severnější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší. Naopak nej severnější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší. Severnější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti přes noc v Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti, je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti přes noc by jsme kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti, přes noc by jsme neměli čekat žádný deště. Během večera by mělo ubývat oblačnosti, přes noc by jsme neměli čekat žádný deště, možná snad by mělo ubývat oblačnosti, přes noc by jsme neměli čekat žádný deště, možná snad ani přehánky. Ubývat oblačnosti, přes noc by jsme neměli čekat žádný deště, možná snad ani přehánky. Od zítra rozhodně můžeme čekat, že zaprší hlavně na západě Čech a taky můžeme čekat, že zaprší hlavně na západě Čech a taky severu a severozápadě čekat, že zaprší hlavně na západě Čech a taky severu a severozápadě prší hlavně na západě Čech a taky severu a severozápadě to ale až k večeru přes a taky severu a severozápadě to ale až k večeru přes den by mělo být spíš tak jako polojasno a severozápadě to ale až k večeru přes den by mělo být spíš tak jako polojasno a právě ty západě to ale až k večeru přes den by mělo být spíš tak jako polojasno a právě ty zmíněné srážky až k večeru přes den by mělo být spíš tak jako polojasno a právě ty zmíněné srážky přijdou. Den by mělo být spíš tak jako polojasno a právě ty zmíněné srážky přijdou až někdy na večer. Spíš tak jako polojasno a právě ty zmíněné srážky přijdou až někdy na večer. Moravě se to vůbec ne jako polojasno a právě ty zmíněné srážky přijdou až někdy na večer. Moravě se to vůbec netýká a právě ty zmíněné srážky přijdou až někdy na večer. Moravě se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, srážky přijdou až někdy na večer. Moravě se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, občas dokonce i jasná, až někdy na večer. Moravě se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, občas dokonce i jasná, krásných 23. Moravě se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, občas dokonce i jasná, krásných 23. Vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. Bude krásně polojasno, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. No, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rokce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Dávejte si pozor v Praze na
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete. Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.

0: To je hned, jak sjedete z Václaváku v Praze na Mezibranský ulici, to je hned, jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák, takže hned tak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák, takže tam právě bourali dva osobáky, takže se to tak, takže hned tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, obvykle, takže určitě zhuštěný provoz, počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tam stojí auto. No a na Frýdecké pozor v tunelu, už tak dáváte pozor, No a na Frýdeckém tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místě pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede, dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedm. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště.
1: Rokový odpoledne.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šifčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šifčíková.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šifčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před

0: Rokový odpoledne dneska s Kubou
1: Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál. Zdravíme i Péťu, který je možná na cestě do Znojma, nebo už je ve Znojmě, nevím přesně, každopádně. Jestli poslouchá, tak každopádně, zdravíme. A zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu. A říkají si, co budou dělat vlastně lidi, kteří právě teďka třeba skončili svoji pracovní šichtu. Dva týdny se totiž koná Basin Fire Fest. Je to takový ten našlapaný festák. Apokalyptika, Steel Panther, Death to All, prostě spousta skvělý muziky a můžete tam být taky, stačí. Zrovna vy byste ty lístky měli dostat a v této hodině je budeme rozdávat. Red Hot Chili Peppers.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek. A Esek.

0: Ženu, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí, tak podle všech zpráv, podle všech sociálních sítí, podle všech článků, který vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho tu české hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě třeby a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho já tam třeba jdu a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho já tam třeba jdu a hrozně se na to vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho já tam třeba jdu a hrozně se na to těžá se koná ještě třetí koncert toho já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem a hrozně se na to těším a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu a jsem strašně zvědavý. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí a takhle. A třeba vůbec nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí a takhle. Tak nemám pocit, že vzhledem k tomu, že už jsem spoustu fotek viděl a videí a takhle.
1: Právě o to víc mě to
0: mám pocit, že to mám zkažený a že se nemám na co těšit. Naopak, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zkažený a že se nemám na co těšit. Naopak, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zvědavý, jaký to šit. Naopak, právě o to víc mě to ještě zajímá a jsem zvědavý, jaký to bude. Jestli náhodou někdo z vás chápu, že prostě to třeba nemusí být úplně váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište váš šálek čaje, ale pokud někdo z vás tam byl, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a co na to říkáte. Zažijte emoce za volantem.

0: I když nemáme ještě úplně takovýto letní počasí, tak jsme právě teďka z Ramons vyrazili na Rockaway Beach, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin. Vyrazili na Rockaway Beach, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 na Rockaway Beach, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Beach, takže tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s vám, že tuhle tu pláž si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s vámi si doufám užíváte i v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s vámi v 16 hodin a 19 minut. Posloucháte Rock Radio a já bych si s váma rád teďka pokecal o jednom koncertu, který proběhl o tomhletom víkendu, už jsme se bavili o festiáku, rád teďka pokecal o jednom koncertu, který taky proběhl o tomhletom víkendu. Řeč je o koncertě Evy Farný. A dobře, nehrajeme Evu úplně na Rock. Není to úplně taková ta klasická rocková interpretka, kterou tady slyšíme často, ale jestli jste někdy pronikli do tajů její hudby, tak ona
1: Kytarista Lukáš Chromek je samozřejmě v tomhletom výbornej a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá.
0: No a o čem chci mluvit? Ta show, která je v tomhletom výbornej a celá její kapela je vlastně hrozně dobrá. No a o čem chci mluvit? Ta show, kterou předvedla v Edenu, tak podle všech zpráv, podle všech sociálních předvedla v Edenu.

0: volantem zajímalo.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy jsou Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
1: CZ.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Vítejte v kemp
2: v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo
2: 15. června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
2: června před OC Letňany.
3: Domanský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor
2: Letňany.
3: Domanský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G.
3: Domanský.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Kempu, vaše místo je 867 sektor G. Místo je 867 sektor G. 67 sektor G. Sektor G.

0: Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové. Lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na
1: To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm hradů.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady. Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná
1: publice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A Harley. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na web.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Hrady.cz. Tvý cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.cz.
1: Hlavní
2: 20. června na www.hrady.cz.cz.
1: Hlavní partneři
2: Penny na www.hrady.cz.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen
2: Hrady.cz.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: .cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
1: To jsou hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
1: Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
1: Pojišťovna Kooperativa.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou
1: Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival.
2: To jsou
1: Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem
1: není jen festival.
2: To jsou
1: Hrady.
2: www.hrady.cz.
1: Hrdým
2: to jsou
1: Hrady.
2: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem
2: Hrady. www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
2: Hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis, limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis, ty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Gratis a opakovaně.
4: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。T 恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte.

0: drahý značky.
1: Hanka, hao.
0: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblík. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez p***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
2: V CCC.
0: Bez potisku CZ.
2: V CCC začal výprodej.
0: CZ.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů a

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat. Kempovat mu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr kempu.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: kempu.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědč výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešov v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na to v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

0: stovky modelů až o 50% levněji. Začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC.eu. Prodejnách CCC v aplikaci a na CCC.eu. CCC v aplikaci a na CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: Aplikaci a na CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
0: CCC.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přen klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a na v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 900 cenově dostupná. Již od 5 999 korun dostupná. Již od 5 999 korun koupíte na Senkor.cz 5 999 korun koupíte na Senkor.
2: Senkor.
1: 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvaz v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvaz dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si podřizujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. My a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a se i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne.

0: kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v
0: DirectAuto.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 levněji. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i 5000 korun. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice.
2: Rock Radio.

nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio. .cz. Rok radio. .cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: každý den na Rock Radio rad fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Radio. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Radio.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvoří asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jim je celý svět.

Rozcviták hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, skončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny s čem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového hráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu brama. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu branky. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu branky, body, žlutý i červený. Informace z fotbalového šampionátu branky, body, žlutý i červený karty. To fotbalového šampionátu branky, body, žlutý i červený karty. To v šampionátu branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop.

0: 20. června ve Spále koná už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo 20. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuji,
0: víme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to
0: je získal dneska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí
0: dneska.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 89,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový sád za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej jeden. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej jeden litr za jeden kus za 8,90 a řepkový olej jeden litr za 8,90 a řepkový olej jeden litr za 29,90 a řepkový olej jeden litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus řepkový olej jeden litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí.
2: Drbis
1: Lidl to se vyplatí.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín
1: vyplatí.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím čím.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím čím to je, ale s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám, předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám, kus úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě chatu. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Mám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie. My máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
2: Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi.
4: Kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, děd moc nenafouká.
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web...
5: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web
5: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz.

0: vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení vzduch na jednom místě. Vidíte nika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, kde mají vše pro stlačení vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Pro stlačení vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedná vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by...
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduch a online.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: No.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Tahle
0: kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června korun měsíčně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a sně na první rok. Ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani, ale jen dokonce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. A skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodnet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone nebo na Vodafone.cz. Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone. Vodafone.
3: Potisk, potisk, dárky, brata, lárky, rata, tararara, rata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, belavel, belavel, rata, tararara, rata, potisk, dárky, belavel, belavel, tararara, rata, potisk, dárky, belavel, belavel, belavel, potisk, dárky, belavel, belavel, belavel, CZ.
4: Klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140. Čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 140. 49 M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidlu, to se vyplatí.

0: Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: To se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Bývají.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
1: Testo se tady děje.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektrušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 13 úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km spotřeb. Městě na elektřinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km spotřeba od jedinu na delší cesty benzín, dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litru benzín, dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr.
4: Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných.
4: Hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
4: BYD,
3: světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Ceny rostou
3: v úsporných technologiích. BYD.com.
5: Ceny rostou.
3: BYD.com.
5: Ceny rostou digitální číslami.
3: BYD.com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portálu čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou a po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou a u jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou a u jako zlato. Portál jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou a u jako zlato. Jistota ve vašich rukou a u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál c. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál cz. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál cz.
6: Třídím doma, třídím.
5: Jako brána k bezpečí. A u portál cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím když.
5: A u portál cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji.
5: Portál CZ.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na matě, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě.

Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará. Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád z Just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní jako když... Už 21 let stará, ale pořád zní jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říká... 20 let stará, ale pořád zní jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Ale pořád zní jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady... Zní jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí, když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí nový mladý a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí nový týden, nový jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí nový týden, nový lístky, na který rozdáváme a tente. Každopádně je tady pondělí nový týden, nový lístky, na který rozdáváme a tente. Každopádně je tady pondělí nový týden, nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Fairy pondělí nový týden, nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který se koná den nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. až se lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. až 27. a tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. až 27. června. Basin Firefest, který se koná už 24. až 27. Fest, který se koná už 24. až 27.

0: třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese, třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím skromně, třídím hodně, třídím v práci, třídím když řídím i když jedu na kole, vytřídím krabici od pici i když se zřídím a mám malou opici, třídím když jedu na kole, vytřídím krabici od pici i když se zřídím a mám malou opici, třídím když mi pídně, třídím krabici od pici i když se zřídím a mám malou opici, třídím když mi pídně, třídím když mi krásně, dobrý i když se zřídím a mám malou opici, třídím když mi pídně, třídím když mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím když mám malou opici, třídím když mi pídně, třídím když mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím když mi pídně, třídím když mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně, mi pídně, třídím když mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně, třídím vždy když mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně, třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude, texty recykluju a třídím špatný básně, třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude, to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio.
0: Třiďte odpad.
1: Ekokom. Rock Radio. Ekokom.

0: www.rock-radio.cz Rock-radio.cz Rock-radio
1: Rock-radio. Dámy a pánové, rozdáváme... Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire... Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire Fest, který se děje už 24. a 20. Ahoj, Market.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala, a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila na školu a že jsi tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo.
1: Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to.
2: Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do Spáleného Poříčí vrátím. A ještě při tak se hrozně těším, že se do Spáleného Poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže se do Spáleného Poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc Spáleného Poříčí vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně.
2: Vrátím. A ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
2: Tak to ještě nevím.
1: Uvidím, koho vezmu, ale
2: fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmyslí, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať tě... Užijete si dobrou party ve Spáleném Poříčí, jo? Kolik tak ať je to správný parťák a užijete.

0: si dobrou party ve spáleném Poříčí, jo? Pravný parťák a užijete si dobrou party ve spáleném Poříčí, jo?
1: Děkuju vám.
0: Užijete si dobrou party ve spáleném Poříčí, jo?
1: Děkuju vám, jestli toho a díky.
0: Jasně, měj si krásně, Market, ahoj.
1: Děkuju vám, jestli toho a díky.
2: Taky ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky. Teď takováta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. Teď už ale rozdáváme další rockovou muziku Oasis, Accept, Slash a nebo Panoptico a jejich poslední tango. Hey, ty, co právě chceš?

FM nebo na rádiu Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock na radia.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: zelený...
1: ...cerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno .cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes ob kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
1: A zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
1: Máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagory, vůně, pot i sporek, žádný keci funkčí věci. Anagory, sporek, žádný keci funkčí věci. Anagory, BRDS.cz BRDS.cz BRDS.cz

0: budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen. Budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Amen.
0: Ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma
0: ve Vraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nej...
0: Na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš...
0: Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant...
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem...
1: Vaše nejsladší jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že...
1: Vaše jahody.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... Že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Tant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mlad... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo eventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš. Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbud.cz.
4: Slušnej rok.
3: Rock.
4: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok. Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok pro Benešov na 90. Slušnej rok.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok pro Benešov na 95.8.
3: Rock Radio.
4: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
3: Radio.
4: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM.
5: Každý den čelí vaše
4: 5.8 FM.
5: Každý den čelí vaše
4: FM.
5: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuují. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom.
1: Bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné obě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné obě. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Na místě. Pohodlné

kvalitní, rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Honda přiváží rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Honda přiváží pro Bagr.cz. Honda přiváží žhavou CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plnku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná s konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a už cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of... A užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Hondě. Honda. The power of dreams.

Tiskové konferenci to kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Česku přibývá lidí, kteří pracují na částečný úvazek. V posledním loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515 tisíc lidí. Bylo o 6% víc. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Každé číslo se v něm může objevit jen jednou. Linky MHD, které jsou v Jihočeském kraji v 11 místech, budou mít čísla v Jihočeském kraji v 11 místech.

0: 9 stupňů Celsia. Zítra bude o 1 až 2 stupně tepleji než dneska na západě.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1, srazilo se tam...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dejte si pozor na D1, srazilo se tam totiž...
1: Doprava.
0: Dejte si pozor na D1, srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem. Dejte si pozor na D1, srazilo se tam totiž osobní auto s nákladákem, je to na kilometru 214. Ve sloupu v Čechách, což je u České, dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazili dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazili dvě o levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazili dvě osobní auta, je to na křižovatce ulic, což je u České Lípy, tak tam se srazili dvě osobní auta, je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. Lípy, tak tam se srazili dvě osobní auta, je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. I tam mezi Krásnou Lípou a Varnsdorfem došlo k požáru osobního automobilu. Hasiči jsou na místě, projíždějte opatrně, je to u obce Studánka. Hasiči jsou na místě, projíždějte opatrně, je to u obce Studánka. Tak aspoň...

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeji. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Dalších 17 látek pak nebude možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek.

0: studánka. Tak aspoň, no.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
0: Rokový odpoledne pokračuje dál, máme už skoro 5 minut po 17. hodině, proto já to nebudu zdržovat. Lístky máme navíc rozdaný, takže teď jíhají Rockin Festivaly s podporou Rock Rádia. No a na ty samozřejmě rozdáváme 10 lístků.
2: A k tomu úplná novinka od Miroš Majdy, tady je Lavina na Rock Rádiu.

Nemusíš být rebelka, abys Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Van Halen práve teďka dohráli na Rock Rádiu a já...
1: Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší...

0: rokový party a poslat, co proto musíte udělat je, vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu fotku vaší rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studio rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studio a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studio zavináč poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studio zavináč rokovýradio.cz e-mailovou adresu, která zní studio zavináč rokovýradio.cz a 10 z vás adresu, která zní studio zavináč rokovýradio.cz a 10 z vás může jazní studio zavináč rokovýradio.cz a 10 z vás .cz a 10 z vás může jet 19. června na Rokin do Pardubic. 10 z vás může jet 19. června na Rokin do Pardubic. Čas na tom může jet 19. června na Rokin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtek 19. června na Rokin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže června na Rokin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na Rokin. A můžete jet na Rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá.
0: Můžete jet na Rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od

0: latinskoamerickém rytmu.
1: Señores!
0: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní... Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. V latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachpělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels. Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my... www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my... Vás z La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Učíme tančit.
1: Awarashar.
0: Hledáte prit.
1: Awarashar.
0: Hledáte práci, která dává.
1: Awarashar.
0: Hledáte práci, která dává.
1: Shar.
0: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v
0: kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v direkt
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v direkt auto.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v direkt auto. Oktávka o 120.
0: To se vyplatí.
2: Kup si auto v direkt auto. Oktávka o 120.
0: Vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. O 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 5000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz
0: chutná
2: jak www.direct.auto.cz

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z doprace Hercules Klima od matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z dopra klima od matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Huby proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang.
0: Matrace za Hubičku.cz.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang anebo Dunlanda Hol.
0: Matrace za Hubičku.cz.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang anebo Dunlanda
0: CZ.
1: Tečeš Guano Apes Bloodhound Gang anebo Dunlanda Holky a Landa Holky a Mašiny.
2: Rock Radio.
1: A Mašiny.
2: Rock Radio.

0: www.auto.cz.
1: Chutná jako krásný sen, vůní bude...
0: auto.cz.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš...
0: CZ.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Vevraň. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Vevraň. Jako krásný sen, vůní budeš omámen. Vevraňanech na vás sen, vůní budeš omámen. Vevraňanech na vás čeká. Carmen, Carmen, Carmen, budeš omámen.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
2: Mám barák děravej.
0: Sladší jahody.
2: Mám barák děravej. Jedody. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Barák děravej. Mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Snad znak, mě do postele fičí. Do postele fičí. Snad tele fičí. Snad známý počí. Snad známý poradí. Snad známý poradí. Snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vy vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. U Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz. Brána k bezpečí. AU Portál.cz. Rock Radio. AU Portál.cz. Rock Radio. Portál.cz.

0: v DABu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz.
1: Biznis začnete nápadem am.cz. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastov nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
1: Produktu. Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
1: Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do
1: technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
2: Señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou Němý.

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Ceny rostou.
0: Sukorady.cz
1: Ceny rostou.
0: CZ
1: Ceny rostou. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. Čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál CZ.

rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. S garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock.

DABu i FM nebo na radia.cz IFM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio CZ

Rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale za. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se sedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je na. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný a napište si oni. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senko. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá. V parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Nosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.

0: chcete někomu prostě jenom udělat. Možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste ty má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat, dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, no a po 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 18 hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 7. Můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 7258 i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 7258444 naší slušnou rokovou linku, která zní 7258444424 on vám tovou linku, která zní 7258444424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už zní 7258444424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou 7258444424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou 424 on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem on vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Si myslím jako v pohodě, i když tady Péťa nebyl. Zítra už se na ně zase těšíme. Budeme tady v plný sestavě.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
2: na slyšenou. Čus.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a
2: s.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice. A zvu vás do největšího světa Audi v České republice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Autoeuro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Čtyřkolka, která má všechno.

0: dokonalý výkon a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a za Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov CZ a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Housebrand Café Perfekt.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Housebrand Café Perfekt.
0: Na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Housebrand Café per favore.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
1: Těšíme se na vás.
2: Housebrand Café per favore?
3: Sì, signora.
1: Pro vás.
2: Housebrand Café per favore?
3: Sì, signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Café per favore?
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zas...
2: Favore?
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte...
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz, kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídku. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vystě akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vystky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichý kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skupadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sport. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Víc čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Pohlédl
5: se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Pohlédl do dálky
5: režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Pohlédl do dálky
5: se na Vaillant.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Vaillant.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Ottawa! Pohlédl do dálky a zvolal. Ottawa! Pohlédl do dálky a zvolal. Ottawa! Pohlédl do dálky a zvolal. Ottawa! Ozvěna se nesky a zvolal. Ottawa! Ozvěna se. Ottawa!

Lords of the Board. Lords of the Boards, tahle pecka. Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď. Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď. Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio. Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio v 17 hodin a 30. Tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio v 17 hodin a 36 minut skoro. Pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio v 17 hodin a 36 minut skoro. Dojíždí teď na Rock Radio v 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali pro skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii. No, možná určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši měl volali a psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši měl říct ve vaší režii. Budou nás psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši měl říct ve vaší režii. Budou následující dvě hodiny od bych radši měl říct ve vaší režii. Budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Radio. Říct ve vaší režii. Budou následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Radio. Protože za následující dvě hodiny od 18 do 20 tady na Rock Radio. Protože začíná rok na přání. Co hodiny od 18 do 20 tady na Rock Radio. Protože začíná rok na přání. Což v praxi do 20 tady na Rock Radio. Protože začíná rok na přání, což v praxi znamená na Rock Radio, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát, na studio@rockoviradio.cz a nebo na Facebooku Rock Radio do zpráv, co psát na studio@rockoviradio.cz a nebo na Facebooku Rock Radio do zpráv, co byste @rockoviradio.cz a nebo na Facebooku Rock Radio do zpráv, co byste chtěli zz a nebo na Facebooku Rock Radio do zpráv, co byste chtěli zahrát jak na Facebooku Rock Radio do zpráv, co byste chtěli zahrát, jakou věc rádia do zpráv, co byste chtěli zahrát, jakou věc by vám, co byste chtěli zahrát, jakou věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to chtěli zahrát, jakou věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, jakou věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příliš věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příliš Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozenit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli

0: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
1: Vltava!
0: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdninem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružství se blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu.
1: Vinetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad je jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městě. Divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Bosní je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošním
0: jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních dva
0: ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekává.
2: Prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více info.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na
3: Vekou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací.
3: Očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.
3: Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka
3: Máj.
2: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. Více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. Westernové pomlčka městečko CZ.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvář.
2: Westernové pomlčka městečko CZ.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od nám. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu a dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na techniky plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. K finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Více na technikplast.com. Technikplast.com. .com.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Tlačím,
5: ale moc to nejde.
6: Tlačím,
5: ale moc to nejde. Tlačím, ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
5: Ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku kompresory

0: vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Tu na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobřka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobřka.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.
1: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Technika.cz. To je fičák.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Na Nissan.cz.

0: DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. M nebo na rádia.cz. Rock Radio a rádia.cz. Rock Radio a .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? CZ. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba let.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba let.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si...
0: Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít.
0: Děje.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je bej... Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od čtebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve... Za rohem je Basin Fire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve spálený nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos 20. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně na 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s 2. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalypse Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalypse. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrává na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost Steel v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost Steel Panther i s Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, Cel Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Bay DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Heat 4 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. Liberty. EEčka, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Fiasko, Kohout, Plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné.

0: Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce revival kabátů Deviant a 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce revival kabátů Deviant a Made in Garage. Zahrají Zakázaný ovoce revival kabátů Deviant a Made in Garage. Dřínov Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na naše chystáte se večer někam na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na akci? A nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Checkation Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kde si kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se
1: svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás
1: dnes na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás
1: na PED 2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19.26.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června
1: Z.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Pátek 19. června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Nemáš tého června před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Nemáš co na před OC Letňany.
3: Domanský.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš
3: Domanský.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Po sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořízení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Na www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz.
4: Atención, señoras y señores.
2: CZ.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smícho.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smícho.
4: Señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smícho. La Tropical Party opět roztančí smícho.
4: Un, dos, tres.
5: La Tropical Party opět roztančí smícho.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích.

0: Shopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropic.
0: Shopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropic.
0: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom.
0: Další let, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yesom.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu.
1: Yesom.
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz Smíchov. Více na www.latropical.cz
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz
1: Awarashar.
0: Více na www.latropical.cz
1: Awarashar.
0: www.latropical.cz
1: Awarashar.
2: Mami, tati, více
0: Tropical.cz
1: Awarashar.
2: Mami, tati, víte...
1: Awarashar.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
1: Ar.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo!
2: Víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky.
2: Let.
3: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobra... Krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a obrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak to... Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo, chleby. Tak co, jedeme? Zoo, chleby. Co jedeme? Zoo chleby.
4: Střešní okna.
3: Zoo chleby.
4: Střešní okna fenestra.
3: Chleby.
4: Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano. Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní. Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a... Střešní okna fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již...
5: Fenestra? Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40...
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna fenestra.
5: Fenes
4: nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra C
4: 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra CZ. Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra CZ. Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Ano, česká střešní okna fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Fenestra.
5: Fenestra CZ.
4: Fenestra CZ.

Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Nic splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do pár potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie varuje před chybami přecestování. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně.
2: Její snahou je naučit aktuální anebo i budoucí rodiče či prarodiče, jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku potřebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně
3: a tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete na webových stránkách. Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos najdete na webových stránkách cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2023 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Íránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem.

0: Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Američanka Tori Pencová. Jde teprve o druhou ženu v historii, se bude řídit ženská rozhodčí Američanka Tori Pencová.
1: Pojďme se podívat, jak by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Na Vyslezsku bude jasno až polojasno, během dnes postupným přibýváním oblačnosti a večer. Na Vyslezsku bude jasno až polojasno, během dnes postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělým přeháňkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty na 24 stupňů 16.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Podíváme se do ulice Střímělické v obci Ondřejov, okres Praha Východ, tam došlo k nehodě. Střímělické v obci Ondřejov, okres Praha Východ, tam došlo k nehodě osobního auta. K stromu na místě by měla být policie, tak buďte tam obezřetní, na stromy dávejte pozor, ty většinou přednost nedávají. Podíváme se potom taky na Břevnovskou pláň v Praze, na stromy dávejte pozor, ty většinou přednost nedávají. Podíváme se potom taky na Břevnovskou pláň v Praze, tam nehoda dvou osobních aut. V Kolínský ulici ve Veltrubech okres Kolín osobák s motorkou na místě policie. No a ještě pozor na D1 183 km osobák s motorkou na místě policie. Polsko státní hranice je porouchaný osobní auto a je kvůli tomu tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tak, přátelé, berte to všechno v potaz.

tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou. Odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou. Tak přátelé, volejte mi do kapitánské kajuty 7258444424, je to vaše 4424, je to vaše číslo. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete zahrát nějakou 4, je to vaše číslo. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou číslo. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku. Pište mi na Messengera do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten. Pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz. Chcete zahrát nějakou pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz. Všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude. Písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz. Všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude. Na úvod musí vyřídit nějaký ten vzkaz. Všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude. Na úvod všechno zvládneme, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to Wolves a jejich předělávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 a čtvrt lávka původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 a čtvrt minuty a během tohohle částku kouk Zombie a má to 4 a čtvrt minuty a během tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože 4 a čtvrt minuty a během tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník minuty a během tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme tohohle částku koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Protože právě vyplouváme. Juhu! Juhu!

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: přátelé, nevěřím.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Přání. Rock Radio. Rock Radio. Dio.

0: Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka Zombie. V tomhle případě zase moje ucho radši originál. Jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat. Nicméně, přátelé, už se mi tady dovolávají Víťové a to je dobře. Přeju svému tatínkovi Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden Vítěz se mi tady dovolal, říkal, že bych chtěl všem Vítům k svátku a všem taky.
1: Rok 1996, přátelé, nevěřím. Rok na přání.

0: Ale tu nám to takhle pěkně jakhle skončilo, spone náhlá, dobře, dobře, já tady... Ale tu nám to takhle pěkně jakhle skončilo, spone náhlá, dobře, dobře. Ale tu nám to takhle pěkně jakhle skončilo, spone náhlá, dobře, dobře. Já tady s váma neustále komunikuju, píšu, dobře, dobře. Já tady s váma neustále komunikuju, píšu, volám, systém chobotnice, s váma neustále komunikuju, píšu, volám, systém chobotnice jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, píšu, volám, systém chobotnice jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé. Systém chobotnice jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé. Systém chobotnice jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé, jako vždy nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé, tady byl nějaký... Jo, nohama rukama. Všecko zvládáme, přátelé, tady byl nějaký... Jo, všecko zvládáme, přátelé, tady byl nějaký... Jo, nerf mi psal. Zvládáme, přátelé, tady byl nějaký... Jo, nerf mi psal, hlavně v klidu. Tady byl nějaký... Jo, nerf mi psal, hlavně v klidu nerve. Jo, nerf mi psal, hlavně v klidu nerve. Nazdar kapitáne, dej tam prosím ti něco od Iron Maiden. Nerf mi psal, hlavně v klidu nerve. Nazdar kapitáne, dej tam prosím ti něco od Iron Maiden pro nás. V klidu nerve. Nazdar kapitáne, dej tam prosím ti něco od Iron Maiden pro nás. A naš... Nazdar kapitáne, dej tam prosím ti něco od Iron Maiden pro nás. A našeho kámoše Valdu. Kapitáne, dej tam prosím ti něco od Iron Maiden pro nás. A našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí. Prosím ti něco od Iron Maiden pro nás. A našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil a tobě do studia kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil a tobě do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to už před chvílí z nich vrátil a tobě do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to už z nich vrátil a tobě do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. A tobě do studia Ivoš. No tak já doufám, že si to užil. Tak pojďme si dát. Já doufám, že si to užil. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou užil. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Já bych to viděl tak na 80. leta. Třeba album Sedmý syn sedmého syna, na 80. leta. Třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven. Leta, třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven Son, třeba album Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven Son, a dáme Sedmý syn sedmého syna, Seven Sons of Seven Son, a dáme Will That Man Do, co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem.

0: nikde jinde nenajdete. Ventilátory. CZ Techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. CZ nikde jinde nenajdete. Ventilátory. CZ nikde nenajdete. Ventilátory. CZ
1: Vidíš to? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jump.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftová
2: hoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetný rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné
1: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
1: si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
2: počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vyberte
2: Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A kdy menutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný muž blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
1: vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
2: výměny může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
2: nemůžete za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší tak je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Toto vysílání.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Toto vysílání je přísně
4: zážitky.
2: CZ.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří
2: CZ.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent Spoklad. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ Mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a může pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent Spoklad a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. V průměru 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6 000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
6: 6 000 ročně.
5: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
5: chci. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: Agent s povolením srovnávat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
5: Návat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti, cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí

0: Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepka za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a jeden kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace 90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět po
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků
0: se vyplatí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po prodejných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový sl kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonce bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz. Poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz. Dejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
2: Majte
1: růžovýslon.cz.
2: Majte pěkné. Majte pěkné T-shirty, tělo. Majte pěkné T-shirty, tělo, vůn, dodo. 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡保证只需要您的几条个人信息和银行卡保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
3: Nekupujte drahé značky Nekupujte drahé značky ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Kupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Potřebujete dětské
3: oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku CZ.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale
3: bez potisku CZ.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že
3: CZ.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy dětské kolo.
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu.
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Pomněte, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Pomněte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstě na elektřinu na delší bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Poměstě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd hybrid. Poměstě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1 cel na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných
3: hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Koupil nové ventilátory potrubní
2: úsporných technologiích. BYD.com.
4: Koupil nové ventilátory potrubní ventilátory.
2: BYD.com.
4: Koupil nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové
2: ventilátory.
4: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu. Takhle širokou nabídku.

0: bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně, bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola
0: a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: A v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou.
1: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15.
1: Nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou.
1: VUM.
0: Raskal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happy Sport CZ.
0: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happy Sport CZ.
0: 15%, ale jen do konce června.
1: Happy Sport CZ.
2: Odplouvám kránu,
0: ale jen do konce června.
1: Happy Sport CZ.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor s tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.
2: Mám kránu. Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už vím. Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
2: Na katamaránu.
3: www. Prague Boats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru. www. Prague Boats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu. www. Prague Boats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu. Honda.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Tak vzhůru na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Vzhůru
1: na palubu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může plné SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novém vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dream a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz.

0: Rapapa. Rapapa, tohle byl... Rapapa, tohle byl Offspring a hit... Rapapa, tohle byl Offspring a hit dead... Rapapa, tohle byl Offspring a hit dead, přátelé, posloucháte rok... Rapapa, tohle byl Offspring a hit dead, přátelé, posloucháte rok na přání na rok... Rapapa, tohle byl Offspring a hit dead, přátelé, posloucháte rok na přání na rok rádiu s vaším kapitánem na vláž, slušný rok... A hit dead, přátelé, posloucháte rok na přání na rok rádiu s vaším kapitánem na vláž, slušný rokový muziky Jirkou Vajgl... Posloucháte rok na přání na rok rádiu s vaším kapitánem na vláž, slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem... Rok na přání na rok rádiu s vaším kapitánem na vláž, slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem... Dovolat se mu říkat na rok rádiu s vaším kapitánem na vláž, slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se sem s tím kapitánem na vláž, slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se sem může každý Vajgizem. Dovolat se sem může každý na číslo 7258444424. Dovolat se sem může každý na číslo 7258444424 a nebo každý na číslo 7258444424 a nebo pište na Messenger či do mailu na číslo 7258444424 a nebo pište na Messenger či do mailu 24, a nebo pište na Messenger či do mailu, to už je na vás. Jako stejně, a nebo pište na Messenger či do mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal na Messenger či do mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým či do mailu, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru, to už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát trak. Jako stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát. To stejně to udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale trok. Udělal Míra, který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale troku. A který by svým tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale troku. Letokruhy, aby mu to prej líp. Tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor, ale troku. Letokruhy, aby mu to prej líp šlo. A nechat zahrát traktor, ale troku. Letokruhy, aby mu to prej líp šlo. A měl to rychle zase traktor, ale troku. Letokruhy, aby mu to prej líp šlo a měl to rychle za sebou. Tak prosím, letokruhy, aby mu to prej líp šlo a měl to rychle za sebou. Tak prosím vás, traktor, aby mu to prej líp šlo a měl to rychle za sebou. Tak prosím vás, traktor do traktoru není to líp šlo a měl to rychle za sebou. Tak prosím vás, traktor do traktoru není to trošku nošení, není to trošku nošení dříví do lesa? Ale pokud to zrychlí čas, paní dříví do lesa? Ale pokud to zrychlí čas práce, tak je to samozřejmě sa? Ale pokud to zrychlí čas práce, tak je to samozřejmě v pořádku. Pokud to zrychlí čas práce, tak je to samozřejmě v pořádku. Tak milý táto, tady máš tyhle čas práce, tak je to samozřejmě v pořádku. Tak milý táto, tady máš tyhle kruhy. Tak je to samozřejmě v pořádku. Tak milý táto, tady máš tyhle kruhy.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock.
0: Samozřejmě v pořádku. Tak milý táto, tady máš tyhle kruhy.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock.
0: Tak milý táto, tady máš tyhle kruhy.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock.
0: Tady máš tyhle kruhy.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Jo, Rock na psání.

kořenů v jemu, svou silou z kořenů, svou silou z kořenů, silou z kořenů a pod kořenů a potom zůstane a potom zůstane a potom zůstane jenom

upadne za krásnou vteřinu, za krásnou vteřinu. Platím za krásnou vteřinu, platím za krásnou vteřinu, platíme hodinu, vteřinu, platíme hodinu.

Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatšího rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Dřív než
0: CZ pro bohatší Česko.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Pro bohatší Česko.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com.
2: Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele. Fičí, barák děravej, mě do postele fičí, vej, mě do postele fičí, sna, mě do postele fičí, sna postele fičí, snad známý portele fičí, snad známý. Snad známý poraděj, snad známý poraděj, jen známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem. Jinak jsem.

0: Ploty dobrý, Praha Běchovice.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pod při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
2: Června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je
2: šetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Spotřební daň.
1: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Spotřební daň. Tvoří 14
1: nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Spotřební daň tvoří 14%
1: stav. Vždycky něco navíc.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního
1: rozpočtu. Co navíc?
3: Spotřební

0: čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedmý sígl, dobrý den.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedmý.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
0: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte? Víte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, s noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.
0: To děláte?
1: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz.
3: Mami.
1: Jednoduše, jsme sígl.
2: www.siegl.cz.
3: Mami, tati.
2: www.siegl.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Dozo.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Dozo chleby. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Dozo chleby. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Dozo chleby. Tam můžeme, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Dozo chleby. Tam můžeme krmit daňky. Jedeme na výlet? Dozo chleby. Tam můžeme krmit daňky. Výlet? Dozo chleby. Tam můžeme krmit daňky a dozo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jest i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
3: o chleby.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si chceš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden mětku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Pro lepší příběhy.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu
4: lepší příběhy.
5: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěží ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ruky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu.

0: nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2020.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Euro. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Klony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody.
1: Června u OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody.
1: OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Do košíku jahody.
1: Park ve Štěrbohorích.

0: už na... sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na nechuť máme. Zraje, už na nechuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si...
1: Sběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Sladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezmeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Nejsladší jahody.
3: Rock Radio.
1: Jahody.

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: CZ
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady

nebo na v DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Buchy FM nebo na rádia.cz. Rock FM nebo na rádia.cz. Rock rádia.cz.

Tak štelunk máte správnej a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní... No a teď si dáme něco český. Volal Pavel, který říkal, že by chtěl taky po víkendu něco takového pěkného českého. Pojďte mi napsat, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové.

0: znamení a pojďte mi napsat, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Odměnou vám budiš vaše píseň na přání VIP. Budiš vaše píseň na přání VIP po sedmý.
1: Rok.
0: Vaše píseň na přání VIP po sedmý.
1: Rok na přání.
0: Píseň na přání VIP po sedmý.
1: Rok
0: na přání VIP po sedmý.
1: Rok na přání. Rok rádio.

0: Tak to byly Mamuta a Van Halen a jejich Think... Tak to byly Mamuta a Van Halen a jejich Think It Over a máme... Tak to byly Mamuta a Van Halen a jejich Think It Over a... Tak to byly Mamuta a Van Halen a jejich Think It Over a máme tady na závěr jedno zajímavé přání k narozeninám. Psala nám tady Zuzka Rouskovárová Kovářová asi. Ahoj kapitáne, ve středu mám narozky. Tady chybí diakritika, čtu to, jak to bude. Ve středu mám narozky, mohla bych poprosit o zahrání Def Leppard a pecky Hysteria. Děkuji ti. Tak zahrání Def Leppard a pecky Hysteria. Děkuji ti. Tak Def Leppard a pecky Hysteria. Děkuji ti. Tak sice pondělí a ve středu narosky. No tak to je pecky Hysteria. Děkuji ti. Tak sice pondělí a ve středu narosky. No tak to je výborný, to dostaneš jistě od svého přítele. Ve středu pěkný dárek. Tak já ti přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch a nebuď hysterická.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Tak přátelé, dnes jste slyšeli, je 7 hodin slun. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, je 7 hodin slun. Tele, dnes jste slyšeli, je 7 hodin slunce zapadlo za kopce. Je 7 hodin slunce zapadlo za kopce. Otcové brousí své hodin slunce zapadlo za kopce. Otcové brousí své lovecké mač. Slunce zapadlo za kopce. Otcové brousí své lovecké mačety, kluci si začínají čistit boty. Pokud plánujete dnes jít večer, začínají čistit boty. Pokud plánujete dnes jít večer za svým děvčetem, pamatujte boty. Pokud plánujete dnes jít večer za svým děvčetem, pamatujte. Pokud plánujete dnes jít večer za svým děvčetem, pamatujte. Jít večer za svým děvčetem, pamatujte. Její táta střílí přesně, jako tikají za svým děvčetem, pamatujte. Její táta střílí přesně, jako tikají, pamatujte. Její táta střílí přesně, jako tikají. Její táta střílí přesně, jako tikají naše studiové hodiny. Táta střílí přesně, jako tikají naše studiové hodiny. Střílí přesně, jako tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně, jako tikají naše studiové hodiny. Tak přátelé, máme přesně 19.03. Tak přátelé, máme přesně 19.03. Tak jste to slyšeli. Přátelé, máme přesně 19.03. Tak jste to slyšeli. Tohle bylo 3. Tak jste to slyšeli. Tohle bylo, prosím vás, jazykem hakačín. Tak jste to slyšeli. Tohle bylo, prosím vás, jazykem hakačín. Tohle bylo, prosím vás, jazykem hakačín. Tohle bylo, prosím vás, jazykem hakačín. Hakačín, prosím vás, jazykem hakačín. Hakačín je jazykem hakačín. Hakačín je tibeto-barmský jazyk.

kterým mluví přibližně 300 tisíc lidí. Parmský jazyk, kterým mluví přibližně 300 tisíc lidí. Primární jazyk, kterým mluví přibližně 300 tisíc lidí. Primárně v čínském státu mluví přibližně 300 tisíc lidí. Primárně v čínském státě v západním Myanmaru. Jo, patří do skupiny Myanmaru. Jo, patří do skupiny kukyčin jazyku a používá latinskou. Patří do skupiny kukyčin jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý skupiny kukyčin jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý komunikační jazyku a používá latinskou abecedu a slouží jako důležitý komunikační jazyk v oblasti. Je úzce spjat s kulturou národa Čínu. Tak jsme se zase o něco poučili. S kulturou národa Čínu. Tak jsme se zase o něco poučili a dneska turou národa Čínu. Tak jsme se zase o něco poučili a dneska si na mě tohle vymyslela naše co poučili a dneska si na mě tohle vymyslela naše posluchačka. Si na mě tohle vymyslela naše posluchačka Lucka, která vymyslela naše posluchačka Lucka, která si za tohle teda opravdu může něco přát.

0: ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou seznala, že právně vlastně tady v, ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou vlastně tady v, ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou seznala, že v, ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou seznala, že nejlepší je se spolupráci nebo v diskuzi se mnou seznala, že nejlepší je se zase něco nového dozvědět. Tak, tak říkala, tak mi jako psala, tak mě překvap něčím. Tak jo, ono tady v tom archivu, on je něčím. Tak jo, ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě... Tak jo, ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se... Tak jo, ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Tak v archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Tak když to neznám, přiznám se velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Tak když to neznám, přiznám se občas se tu něco jako na mě vyvalí vždycky. Tak když to neznám, přiznám se, neznám všechno, že jo, ani, tak když to neznám, přiznám se, neznám všechno, že jo, ani co je tady v tom archivu, tak se to poslechnu, přiznám se, neznám všechno, že jo, ani co je tady v tom archivu, tak se to poslechnu a přiznám se, neznám všechno, že jo, ani co je tady v tom archivu, tak se to poslechnu a teď mě tady, před chvílí jsem se jí snažil naposlouchat, abych vás zase oblažil něčím úplně novým. A vlastně alternativní rocková, nebo možná jsou tam i takový prvky jako new metalu, kterou jsem založil v roce 2000. A já jsem tady od nich vybral pecku Headstrong. Tady to už zní velice docela profesionálně, tato skladba z roku 2002. Protože já osobně jsem vlastně o ní ani moc jako nevěděl. Tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo.
1: Rok na přání. Rok na přání. Rok Radio.

Tak jo, přátelé. My jsme se s Luckou tady dohadovali, co jsme jako zahrali. A Lucka správně zahráli. A Lucka správně vlastně tady ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou.

0: nebo blátivé dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit, dáme takovou blátivé dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit, dáme takovou písničku. Na poctu jednomu dobrému člověku. Pátek už odešla maminka Petruška a chtěl by zahrát od Queenu The Love of My Life. Tak maminku, The Love of My Life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to of my life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to byla žena. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to byla žena zkušená. Takku i vlastně babičku, protože už to byla žena zkušená. I vlastně babičku, protože už to byla žena zkušená. Tak pozdravuji její babičku, protože už to byla žena zkušená. Tak pozdravuji její vnuci zkušená. Tak pozdravuji její vnuci a všichni příbuzní. No a já taky. A tak pozdravuji její vnuci a všichni příbuzní. No a já taky. A milá Petrušku, její vnuci a všichni příbuzní. No a já taky. A milá Petruško, posílám ti tam nahoru tuhle a všichni příbuzní. No a já taky. A milá Petruško, posílám ti tam nahoru tuhle tu nádhernou. No a já taky, a milá Petruško, posílám ti tam nahoru tuhle tu nádhernou, něžnou píseň. Já taky, a milá Petruško, posílám ti tam nahoru tuhle tu nádhernou, něžnou píseň. Milá Petruško, posílám ti tam nahoru tuhle tu nádhernou, něžnou píseň. Posílám ti tam nahoru tuhle tu nádhernou, něžnou píseň od Queenu. Tuhle tu nádhernou, něžnou píseň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Něžnou píseň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Seň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Zem.

pevně doufám. Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřál. Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli. Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli. Muska, milý skapečka a Nino Soldado, zablácené nebo blátivé dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit. Zablácené nebo blátivé dítě. No a teď pojďme trošku zpomalit. Zablácené.

0: věci a nagory vůně pod isporek, žádný keci funkční věci a nagot isporek, žádný keci funkční věci a nagory bea porek, žádný keci funkční věci a nagory bea ní keci funkční věci a nagory bea rodosa tečí věci a nagory bea rodosa tečka ci a nagory bea rodosa tečka c za nagory bea rodosa tečka c za bea rodosa tečka c za bea rodosa tečka c za rodosa tečka c za tečka c za
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
1: Lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete
2: teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít
2: akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neulet!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neulet!
1: Honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba na...
2: Teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady...
2: balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem...
2: z 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou... se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
1: Firmana. Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: Firmana zážitky
2: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při
2: Z.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Jděte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Ceny rostou, digitální čísla.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato,
7: to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace, zlaté mince a cihličky.
8: Jistota ve vašich rukách.
9: AU jako zlato.
10: Mince a cihličky.
11: Jistota ve vašich rukách.

0: rukou. AU jako zlato, portál rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku,
0: jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčí.
0: AU portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčí.
0: Portál CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě.
0: CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím, že třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tu zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešla v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám z přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, kde tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
1: Je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
1: Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom. Rok.
1: Odpad.
0: Ekokom.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. CČS. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene se v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CZ. Na Bene CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věc, lousy vůně pod i sporek.

taková pohoda.

Rock od rána do večera v DABu i FM, v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: A to už to dopracuj a běž za svým synem Davídkem a my ti... A to už to dopracuj a běž za svým synem Davídkem a my ti... Pracuj a běž za svým synem Davídkem a my ti tady k tomu pouštíme svým synem Davídkem a my ti tady k tomu pouštíme sílu starých ví. Davídkem a my ti tady k tomu pouštíme sílu starých ví. Starých ví.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání.

Takhle použijete od cucno úplný námořníci. Tohle byly Škorpíci, Sen Me and Angel. A teď budeme hrát pro jednoho mladýho rockera, myslím, že se jmenuje... David Holub, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všech. Zdravíme tátu, tátu už to dopracuj a běž se svým synem Davídkem a my tátu,

0: skladba, kterou najdete z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si ji všichni užít. Má 6 a čtvrt minuty. Krásný.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem.

Za sebou máme masku. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. A máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. A samozřejmě poslouchá muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte rock jejich Hate at First Sight. A samozřejmě posloucháte rock na přání na Rock Radio s vaším kapitánem. First Sight. A samozřejmě posloucháte rock na přání na Rock Radio s vaším kapitánem. Jirk Sight. A samozřejmě posloucháte rock na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgem. Posloucháte rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail. Ten rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a přišly nám zase skvělé nápady a mail a přišly nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z dobří. Přišly nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o zahrání písničky Racket z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o zahrání písničky Racket Queen od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne, prosím o zahrání písničky Racket Queen od kapely. Napsal čau kapitáne, prosím o zahrání písničky Racket Queen od kapely. Čau kapitáne, prosím o zahrání písničky Racket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak prosím o zahrání písničky Racket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny písničky Racket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny Pepa Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pro všechny Pepa z kapely Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Guns N' Roses, jen tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný tak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně

0: Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě věci, která dává smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která my a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu.
0: To se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.
0: Platí.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu. Rezervujte si tka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2 vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
3: 6CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europa. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Park ve Štěrbohorích.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. Stovky modelů až o 50% levnější. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivoklub. A s členstvím v Modivoklub Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivoklub Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Vedro jako na
4: Sahaře. V aplikaci a na ccc.eu.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás
4: aplikaci a na ccc.eu.
5: Vedro jako na Sahaře. Máme

0: pro vás řešení. ccc.eu. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. .eu. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. .eu. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v ní. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor je přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v pilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Data. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti od 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
0: 99 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Nejlepší výběr,
0: v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: síti Datart.
1: Senkor.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena.
1: Senkor.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Vidíš to?
2: Více na bene.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: Více na bene.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
5: Ptáci spí...
2: CZ.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
5: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
5: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co
3: to?
4: Vidím.
5: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balon.
5: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem.
5: Zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem.
5: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
5: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping, driftování, rafting. Vidím já?
5: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného
3: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí.
3: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere
6: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefí po své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
3: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.
3: Úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitku
3: nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
3: Nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. Dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Rock Radio.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Rock Radio.

0: Co je, chápe? Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. To musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte dneska dodělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní dělat. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a zas kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává

Dabu et FM. V Dabu et FM nebo na V Dabu et FM nebo na V Dabu et FM nebo na rádia. V Dabu et FM nebo na radia.cz. V Dabu et FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Rokem nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio.cz.

0: loučit se starým rok na přání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. let. Na přání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. Budeme se loučit se starým punkem ze 70. let. 70. let. O trochu puňku takhle při večeru si tady pan, který říkal, že jako měl ostrý víkend a že by ho tak jako vrátilo do haptáku, punkový poctivý muziky. Tak jo, já jsem tady vyšťoural starýho Iggyho Popa, protože to je punkáč tělem i duší a vždycky bude. A jeho kapelu Stooges a dáme si píseň 1973, která se jmenuje Search and Destroy. No a s touhle písní se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a budu se na vás těšit v úterý, tedy zítra, u roku na přání po 18. hodině, no a do té doby se mějte jak chcete a něco pro ty hodině, no a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.
1: Pic!
0: Dělejte!
1: Pic!
0: Pic!

0: life.
1: Jo, milí námořníci, je to opět tady a máme tu konec na... budeme se loučit se pořadu rok na přání a budeme se

Rok na psání s... Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Gizem.

0: Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebyl. Nic ti neuděláš. Nic ti neuděláš.
2: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz to bez kempu. www.bezkempu.cz cz
3: trenirkarna.cz
4: Hej.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky.
3: trenirkarna.cz
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky.
3: CZ.
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Procent. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód radio. Karna.cz. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes Z. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
4: Všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
4: Jo, dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz. trenirkarna.cz.
5: Rock Radio.
3: .cz.
5: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Housebrand Café per Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore. Housebrand Café per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu.
0: Housebrand Café per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si za.
0: Per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Jako na Sahaře máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
3: A teď korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrémně
3: v síti Planeo.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrémně výhodná.
4: Senkor.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě na nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Tak. Konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den.
5: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Tak děti, zítra je taky
5: Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.
5: Den na Nissan.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.

DABu AFM, v DABu AFM nebo na radia.cz. V DABu AFM nebo na radia.cz. DABu AFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Na radia.cz. Tečka CZ.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Z vinilů.

0: přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. I přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor. Motokec Senkor. Motokeci Marcela. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou
0: Marcela Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredit
0: Herbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknu lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu a to je fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu a to je přesně to. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemské fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup je to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyský mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil, Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit tak Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s Čákou Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s Čákou na medailová umístění. Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s Čákou na medailová umístění. Takže komu dát budou patřit také mezi favority s Čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánko si také mezi favority s Čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánko? Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra.
1: To závěrečné pozvánkové slovo. Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra.
1: Pozvánkové slovo. Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na
1: to. Jasný, jede se. Brnísku, tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo
1: se Brnísku, tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo
1: to
2: GP.
1: Tož to musí být Brňák.
2: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP. Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP na autodromu Brno. Společně s Martinem se uslyšíme na tribunách. Přímo to GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás pro GP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21.

0: práci vedro. V práci vedro. V práci vedro. Doma vedro. V práci vedro. Doma vedro. Venku vedro. Ale vedro. Doma vedro. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou. Doma vedro. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od mobilní klimatizace. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od to je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabely věďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabely věnujou třeba vám. Pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabely věnujou třeba vám. Slušný rozjezd a napište si o ní. Honza z Anabely věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, pište si o ní. Honza z Anabely věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí. Honza z Anabely věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabely věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjem Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovládací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Výkonná, tichá, snadno

0: 21. června přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme. Celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte
0: 19. až 21. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že
0: 20. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne.
0: A společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně. Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu Brně máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou a sáhu, má naježděnou asi tisíckrát tam a určitě ji minimálně šestkrát odsouval. Se skromností asi tisíckrát tam a určitě ji minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už a tam a určitě ji minimálně šestkrát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už i by mě ne a pokud chcete za moto kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme.
2: Rock Radio. Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 Start Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio a noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda český startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němá muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně do éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc.

storming.

0: zárukou. Profivoda.cz. Slyšíš na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: Rukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: Tady.cz.
1: Slyšíš to?
0: Tady.
1: Slyšíš to?
0: Tady na ulici můž...
1: Slyšíš to?
0: Tady na ulici můžeš slyšet... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchej a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock, můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.
2: Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
0: Honda
2: Siegel.
4: www.siegel.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní na
4: Siegel.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetř. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodině to 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. A zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dream. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě, Honda, the power of dreams.
5: Ceny rostou,
0: Honda, the power of dreams.
5: Ceny rostou, digitální
0: the power of dreams.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: Rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: A digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: A u portál CZ.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: A u portál CZ.
6: Vsaďte to, to tu bude vždycky.
5: A u portál CZ.
6: Vsaďte na hodnoty, které vy
5: tu bude vždycky.
6: A u portál CZ.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží poky.
6: A u portál CZ.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
6: Portál.cz.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
6: Zlaté mince.
5: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
6: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
5: Zlaté mince.
6: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
5: Zlaté mince a cihličky.
6: Jistota ve vašich rukou.
5: Hodnoty, které vydrží po generace.
6: Zlaté

0: mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlatoce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portálečky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál cekou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Housebrand Cafe.
0: Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Housebrand Cafe per favore.
0: Jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Housebrand Cafe per
0: favore. AU portál CZ.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signor.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu.
1: Housebrand Cafe per favore.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
2: Si signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Nora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ, si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.

0: Věda.
1: Nightmare.
0: Věda.
1: Nightmare.
0: Věda. Řemeslo.
1: Nightmare.
0: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věc. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Profi voda.
0: Na které můžeme být hrdí.
2: Profi voda.
0: Hrdí.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

V uniformě lokaje. V uniformě lokaje. V uniformě

Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou

z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Rock z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Jasně, tenhle svět je náš.
1: A stráže je holi kráse.
0: Jasně, tenhle svět je náš.
1: Ty holi kráse.
0: Jasně, tenhle svět je náš.
1: Jasně, tenhle svět je náš.

taky jste měli hekty. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radio a těšíme se, až se uvidíme přes léto. Zdravíme posluchače Rock Radio a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Rock Radio a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Přes léto na našem turné 8 divokých. Našem turné 8 divokých. Divokých.

Česka. Nová deska musí nás svítit. Nová deska musí nás svítit. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě nová deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. My to prostě rychle

tuhle práci není fakt med. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let. Není tuhle práci, není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let.

Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Radio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vy soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kup na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Mis a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volo. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto my si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. Trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo tme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? V ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval prch školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si na... Leček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte na... A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A za... Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A za... První muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Na slunci.

Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. radia.cz. radia.cz.

Slušnej rok z garáží. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rok. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. A z kušeben. Rock

0: webu i FM nebo na v dabu i FM nebo na rádia v dabu i FM nebo na rádia tečka v dabu i FM nebo na rádia tečka CZ rádia tečka CZ Rock Radio. Všude slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 97 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 94, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladých 5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem. Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište. Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší. Žijete rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu všichni kolem vás. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. Samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: A my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio.
1: Rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná
1: muzika.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

9 na Roku a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rok Rádiu. Od 6 do 9 na Rok Rádiu.

Americe měli... V Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Danda. V Americe měli Brangelinu. My máme Danda. V Americe měli Brangelinu. My máme Danda Bell. Ale měli Brangelinu. My máme Danda Bell. Ale nemusíme být světlínu. My máme Danda Bell. Ale nemusíme být světový, stačí, když my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme Danda Bell. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rockový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rockový. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rockový. Světový, stačí, když budeme slušný a rockový. Rokovej rozjezd, stačí, když budeme slušný a rockový. Rokovej rozjezd s Honzou, slušný a rockový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana a rockový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Aví. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu. Do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele. Připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdyby záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdybyste nechtěli. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele i kdybyste nechtěli. A slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncert z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka. Na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. I to koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. Výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. I to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy. I to, co se do nich nevešlo. Kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. A i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Zaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9.

0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Zdravte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkend.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: Dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: Kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Víte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme si... 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel. Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: www.siegel.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produktní a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fant. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.bezostychu.poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, byla, byla, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byla, byla.

vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Pozdě s Jirkou Němý. Slušnej rok z garáží a radia.cz.

0: Chceme ho postavit... Chceme ho postavit vlastníma rukama? Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Kama?
1: Vybrat dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix.
1: Dobrý materiál.
0: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Materiál. A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte
1: a vybudovat náš domov.

tolik cest. Co těch tolik cest. Co tě k ním cest. Co tě k ním. Co tě k ním. Co tě k ním. Co tě k ním dovedou, co tě k ním dovedou, dovedou, dovedou, dovedou.

let. Tolik let. Už tě znám. Tolik let. Už tě znám. Už tě znám. Už tě znám. Schody. Schody. Schody. Schody.

Kloužou jak lepe, kloužou jak let, kloužou jak let, ruku ti jak let.

Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a nas. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock rádiu. Do 12 na Rock rádiu. Na Rock rádiu. Rock rádiu.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rok? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rok? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemný mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemný? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Je rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Či něco jemnějšího? Snažnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektřeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd nabušenýho jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všeď bere každý.

0: Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Radio Jirka Němý. Šetří slovama. Tý hodině usedá za mikrofon Rock Radio Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky.
1: Emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Lepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Odkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.
1: Do rána.
0: Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
1: Objevte svět
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
1: Objevte svět potěšení a smysl
0: rukou. Profivoda.cz
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozprů prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osty. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz www.růžovýslon.cz na www.růžovýslon.cz www.růžovýslon.cz www.růžovýslon.cz
2: Tisk trička byla CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

s garáží a zkušeben. Rok slušnej rok s garáží a zkušeben. Rok rádio s garáží a zkušeben. Rok rádio. Zkušeben. Rok

nebo na radia.cz i FM nebo na radia.cz.

0: Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Rio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, dělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkend dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkend. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, na Rock Radio povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, na Rock Radio. Máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. O víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Inženýř.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli.
0: Pobaví.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli beton. To je zajímavá aktualita, Matěj.
2: Hele, brzděte jo. Betonový lodě. Hele, brzděte jo. Betonový lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu. Betonový lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To napravte.
2: Betonový lodě. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To napravte.
2: Vody beton plave. V životě jste neslyšel větší hovadinu.
3: To napravte.
2: Vody beton plave. Neslyšel větší hovadinu.
3: To napravte.
2: Vody beton plave.
3: Betonu. To napravte.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole.
3: To napravte.
2: Vody beton plave, beton nemůže plavat, ty vole. Beton nemůže plavat, ty vole.
4: No tak.
1: Z čeho si...
2: Může plavat, ty vole.
4: No tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
4: No tak.
1: Z čeho si čerpal, Matěj?
4: Z čeho si čerpal, Matěj?
1: Pravda. Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Pál, Matěj. Pravda. Matěj. Pravda. Tak to musí být. Pravda. Tak to musí být pravda. Pravda. Tak to musí být pravda.
5: A hlavní město Sahary je písek.
1: Pravda. Tak to musí být pravda.
5: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Pravda. Tak to musí být pravda.

0: hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez... Tak to musí být pravda.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, a pravda.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, a...
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku.
0: A hlavní město Sahary je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal...
0: Je písek, vole.
1: Bez toho, vole, Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, bez toho vole Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak toho vole Honzíku, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům, ano? Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
1: Kdyby si místo vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
1: Vole říkal cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
1: Cihla, tak by měl pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
3: Konec legrace.
1: Pan ředitel dům.
2: Rock Radio.
3: Konec legrace.
2: Rock Radio.
3: Konec legrace.
2: Rock Radio.
3: Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: a vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. Vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák každou neděli od 19 vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin drží Kamil Tráp. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu Tráp. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock děli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio nářez. 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádiu. Rock Rádio nářez. Opravdu vás. Rock Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tady dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
1: Co to říkala? Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někde.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Grazie.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte
1: A vychutnejte si rockovej živá.

Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek. Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek se stává. Se domů nad ránem kvalitním vínem omámen s přímek se stává. Za ránem kvalitním vínem omámen s přímek se stává. Zatáčky toží se svět se kvalitním vínem omámen s přímek se stává. Zatáčky toží se svět se na staj. Zatáčky toží se svět se na sračky. Vedle mě zvrací princezna nastavím, dotoží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna nastavím dlaň a požehná svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna nastavím dlaň a vedle mě zvrací princezna nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný. Zvrací princezna nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství. Princezna nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství. Nastavím dlaň a

těžkých ran líku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se. Včera jsme slavili zprázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili svatý, z těžkých ran lížu se.

0: blábla, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu psychicky, blábla, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele, ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele, tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
1: To je jasná, vole.
0: Trochu naproti, ty vole. Hele.
1: To je jasná, vole.
0: Hele, je tam... Hele.
1: To je jasná, vole.
0: Hele, je tam třicet... Hele.
1: To je jasná, vole.
0: Hele, je tam třicetník za kříž.
1: To je jasná, vole.
0: Hele, je tam třicetník za kříž.
1: A jasná, vole.
0: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, prostě jako normálně.
1: No.
0: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, prostě jako normálně.
1: No.
0: Tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super. No.
0: Třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super.
0: No. Ale a padíka, kdybychom náhodou vyhráli, prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super.
0: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los. Kdybychom náhodou vyhráli, prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super.
0: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit prostě jako normálně.
1: No, to je jasný, super.
0: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete normálně.
1: No, to je jasný, super.
0: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit.
1: Jasný, super.
0: No. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Cvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio.
0: Potřeba nacvičit ten los.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický objekt. Rock Radio. Elektrický objekt. Od pondělí. Rock Radio. Elektrický objekt. Od Rock Radio. Elektrický objekt. Od pondělí do a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Ostrých přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčen kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický objekt. Osvědčený klasický fláky. Elektrický objekt. Od 11 do 12. Elektrický objekt. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Elektrický objekt. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to, tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celkem jasná situace, vole. To má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. A my to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
1: A my to vyřízený. A my to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale...
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
2: Vole.
3: To vím všecko, ale... Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát.
3: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku...
3: Hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku
3: smejeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá. Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme, já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstí trošku zvedli psychicky, blá.

Rok je slušná.

0: odfrkně nácti, rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Vy se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do teče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock
0: do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock
0: yes. Na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock
2: je slušná muzika.
0: Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock
2: je slušná muzika.
3: Rock
1: Rock Rádio. Rock
2: je slušná muzika.
3: Rock Rádio.
1: Rock Rádio. Rock
2: je slušná muzika.
3: Rock
1: Rádio. Rock
2: je slušná muzika.
3: Rock Rádio.
1: Na Rock je slušná muzika.
3: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás
2: slušná muzika.
3: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Muzika.
3: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
4: Václave, já tě žádám.
3: Nářez. Opravdu vás pobaví.
4: Václave, já tě žádám.
3: Opravdu vás pobaví.
4: Václave, já tě žádám.
3: Pobaví.
4: Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Tě žádám. Já jsem ti to... Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír. Já jsem ti to říkal, Jaromír.
5: Jo, mám asi schválenýho.
4: Ukaž. Já jsem ti to říkal, Jaromír.
5: Jo, mám asi schválenýho.
4: Ukaž. Já jsem ti to říkal, Jaromír.
5: Jo, mám asi schválenýho.
4: Ukaž. Ty to říkal, Jaromír.
5: Jo, mám asi schválenýho.
4: Ukaž. Ženský, jděte ven.
5: Jo, mám asi schválenýho.
4: Ukaž. Ženský, jděte ven.
5: Co budne? Mám asi schválenýho.
4: Ukaž. Ženský, jděte ven.
5: Co budne?
4: Jo. Ukaž. Ženský, jděte ven.
5: Co budne?
4: Ukaž. Ženský, jděte ven.
5: Co budne?
4: Ženský, jděte ven.
5: Co budne? Co budne?
6: To je dobrý.
5: Co budne?
6: To je dobrý. To je dobrý. Měl jsi štěst? To je dobrý. Měl jsi štěst? To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na fu... To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle... Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít... Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv.
7: To jako na funkci.

0: To je jako na funkci rostlináře, jo.
1: Jestli to nebude mít vliv.
0: To je jako na funkci rostlináře, jo.
1: Mít vliv.
0: To je jako na funkci rostlináře, jo. To je jako na funkci rostlináře, jo.
1: No to...
0: To je jako na funkci rostlináře, jo.
1: No to už...
0: Na funkci rostlináře, jo.
1: No
0: ty rostlináře, jo.
1: No to už vůbec ne. No to už vůbec ne. No to už vůbec ne.
2: Rock Radio.
1: No to už vůbec ne.
2: Rock Radio.
1: No to už vůbec ne.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Vůbec ne.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Radio. Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Konec legrace.
3: Rock Radio.
2: Legrace.
3: Rock Radio. Slušnej rock z vinilace. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z vinilů. Rádio. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Slušnej rock z vinilů. Z vinilů.

0: Vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp. Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ne... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Im obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vo... Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vo... Víte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Jeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do...
0: A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od...
0: Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rok u nás jedině slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokně slušnej a rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej vo... Rokovej.
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s...
1: Od pondělí do pátku od 12 do 15.
0: Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy nos.
0: Do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy nos.
0: 12 do 15. Rokovej voraz s Danem.
1: Hoďte si nohy na stůl a... Od...